Možná tisíckrát jsem kolem šel, možná mnohem hezčí dívky míjel, že jsem žádnou jinou nenašel, že můj svět

Signál Radio. Just a perfect day. Drink sangria.

tajemství, ale jen málo kdo zná jejich příběhy. Připojte se k nám a odhalte známé i neznámé stránky našeho hlavního města. Zapomeňte na nudné turistické průvodce a vydejte se na neuvěřitelnou cestu, během které navštívíte tajuplná místa, poznáte legendy a uslyšíte poutavé příběhy, které skrývá stověžatá Praha. Provede vás spisovatel, fotograf a novinář David Černý. Zažijte naši metropoli z jiné perspektivy v pořadu Miluju Prahu s Davidem Černým na Signál Rádiu. Signál Rádio. Posloucháte online na signálradio.cz.

0: Na Signál Rádiu se společně se zpěvačkou Kylie Minogue dotýkáme 6. hodiny a už tady chystáme první dnešní zprávy. Po nich opět to nejlepší z 80. let. Tears for Fears, German Jackson a nebo Supertramp.
1: Signál Rádio, doprava.
0: K nehodě auta a motorky došlo na silnici 230 u obce Stříbro na Tachovsku. Na místě je záchranka a zdrží vás nehoda na dálnici D2 na 53. kilometru ve směru na Brno. Z kamionu tady po nehodě unikl olej na vozovku a na místě jsou hasiči. Přejeme šťastnou cestu.
1: Do nového dne vás na Signál Rádiu probouzí Jirka Svoboda.
2: Má pro vás čerstvé aktuality, zajímavosti, počasí, sport nebo soutěže.
1: A nechybí ani svižné hity 80. pro vaše příjemné vstávání.
2: Jirka Svoboda.
1: Jirka Svoboda. Každý všední den od 6 ráno na Signál Rádiu.
3: Nuda ve městě? Vyměňte asfalt za pořádnou jízdu.
4: Bike park Tanvaldský špičák v Jizerských horách hlásí otevřeno. Čeká vás 12 kilometrů trailů pro rodiny i zkušené bikery. Od plynulých vln až po nový skákací trail.
3: Nemáš kolo? Nevadí. Půjčovna a servis jsou přímo u lanovky.
4: O prázdninách jezdíme denně. Detaily najdete na www.skijizerky.cz.
1: Signál Rádio
2: je s vámi také na internetu.
1: Aktuality a zajímavosti z vysílání nebo záznamy některých pořadů
2: hledejte na webu signalradio.cz
1: a nezapomeňte se k nám přidat i na Facebooku nebo Instagramu. Buďte se Signál Rádiem i v online světě.
5: Signál Rádio, zprávy.
6: Hezké pondělní ráno se 6. hodinou, posloucháte Signál Rádio a teď také zprávy. U ženy hospitalizované od sobotního odpoledne v pražské fakultní nemocnici Bulovka, která měla zdravotní potíže po návratu z Ugandy, se žádná nebezpečná nákaza nepotvrdila. Informuje o tom České ministerstvo zdravotnictví. Laboratorní vzorky vyhodnocoval přes noc Kochův institut v Berlíně. Prověřoval celou škálu většinou tropických nemocí, včetně eboli. Kubánské zdravotnictví svého času jedno z nejlepších v Latinské Americe se potýká s krizí, kterou letos bezprecedentně zhoršilo americké ropné embargo. Díky němu totiž dochází k častým výpadkům elektřiny a dodávek vody. A ty postihují také nemocnice, které i proto mají na čekacích listinách na chirurgickou operaci přes 100 000 pacientů. Na rumunské území u hranic s Ukrajinou včera opět dopadly trosky dronu. Informovalo o tom tamní ministerstvo obrany. Žádné škody nevznikly.
5: Co se děje v regionu?
6: Do systému pražské integrované dopravy přibyly o víkendu oblasti Humpolecka a Pelhřimovska. Díky tomu jsou zavedeny změny na desítkách autobusových linek a současně také vznikla i některá nová rychlá spojení. Hlavní novinkou je spuštění expresní linky číslo 401. Ta za 2 hodiny projede trasu z Prahy přes Loket, Čechtice a Křelovice až do Pelhřimova.
5: Sport.
6: A ve sportu míříme za hokejem. Hokejisty Litvínova bude v nové sezóně trénovat slavné jméno. Podrobnosti přidává sporták Petr Plintovič.
7: Robert Reichl povede jako hlavní trenér hokejisty Litvínova. Olympijský vítěz z Nagana šéfoval realizačnímu týmu už na konci minulé sezóny. Jeho asistenty budou Jakub Petružálek a Slovák Ivan Švarný.
5: Signál Rádio, počasí.
6: Další prázdninový týden odstartujeme s jasnou až polojasnou oblohou. Při přechodně zvětšené oblačnosti se dnes vyskytnou přehánky anebo bouřky. Vítr bude foukat od jihu rychlostí do 6 metrů za sekundu a při bouřkách bude přechodně zesilovat. I dnes počítejme s vysokými teplotami. Měřit je budeme mezi 31 a 36 stupni Celsia. Tolik zprávy. Hezké ráno přeje Honza Navrátil.
5: Signál Rádio. Signál Rádio.
0: Už bylo 6 hodin, nejvyšší čas odstartovat ranní vysílání Signál Rádia. Ve studiu je s vámi Jirka Svoboda, za námi je první srpnový víkend a před námi první pracovní den dalšího týdne. Školákům začíná druhá půlka letošních letních prázdnin. Ať už vás dnes čekají pracovní povinnosti a nebo dovolená, všem přeju dobré ráno a příjemný poslech. Na našich vlnách vás čekají čerstvé aktuality, zajímavosti a hity 80. Tak hezké pondělí.
5: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Dobré ráno, ladíte pondělní vysílání Signa Rádia. Dnes už je 3. srpna, což je 215. den letošního roku. Do jeho konce tak zbývá rovných 150 dní. V kalendáři dnes najdeme jméno Miluše. U nás je přes 20 tisíc nositelek tohoto jména. Oslavencem by byl zpěvák a herec Karel Fiala, kterého proslavila role Limonádového Joe. Kulaté 70. slaví operní pěvec Štefan Margita a svíčky na dortu sfoukne taky herec Vítězslav Jandák. Oslavencům posíláme velké gratulace. A dnes můžeme taky oslavit Den vodních melounů anebo Den vysokého čela. Ano, i to nám nabízí kalendář netradičních svátků. Přeju hezký den a za chvíli probereme počasí.
1: Signál Rádio.

0: Máte naladěné Signál Rádio. Nad Českem je dnes ráno prakticky vymetená obloha, jenom výjimečně se objevuje trocha oblačnosti. Teploty měříme mezi 19 a 22 stupni. Například Hradec Králové a Plzeň měří 18 stupňů, v Praze a Jihlavě 19 nad nulou a v Brně nebo Olomouci jsme na 20 stupních. Máme před sebou horký letní den, čeká nás převážně slunečná obloha, ale odpoledne se místy bude tvořit kupovitá oblačnost a hlavně v jižní polovině území se mohou vyskytnout přehánky nebo bouřky. Naměříme 31 až 35 stupňů a na jižní Moravě bude až 38 stupňů Celsia, kde navíc meteorologové vyhlásili i extrémní zátěž teplem. Tak vám přeju klidné pondělí v naší společnosti.
1: Ráno na Signál Rádio.

0: Klasik na rádiu dospíval Michael Jackson, před 6:30 ještě třeba Helena Vondráčková, ale teď pojďme zjistit, jaké události přinese první pracovní den tohoto týdne.
1: Signál rádio. Očekávané události.
0: Ministerstvo financí dnes zveřejní výsledek hospodaření státu za prvních 7 měsíců letošního roku. V pololetí byl schodek státního rozpočtu 183,6 miliardy korun. Energetická společnost ČEZ začne dnes vyplácet svým akcionářům dividendu z loňského zisku ve výši 42 korun za akcii. Část českých domácností dostane poprvé takzvanou superdávku. Tím dojde k definitivnímu přechodu z původních sociálních dávek na nový způsob vyplácení státní sociální pomoci. V Praze dnes začíná festival Prague Pride, který potrvá do neděle. Nabídne téměř 200 akcí. Letos je spojuje téma Časy se mění. Dnes začne rekonstrukce mostu přes řeku Sázavu na silnici číslo 105. Vyžádá si úplnou uzavírku a objížďky. Dotkne se především řidičů, kteří projíždějí kamenným přívozem. Na pražském Střeleckém ostrově bude ode dneška do pátku probíhat bezplatné anonymní testování na pohlavně přenosné nemoci. Ode dneška do neděle se na Kraví hoře v Brně koná vesmírný týden. Opět budou vystavené obří modely vesmírný těles, vesmírné letní kino a další program. A zápasem proti Američanům vstoupí dnes hokejová osmnáctka do Hlinka Grécky Cupu v Edmontonu. Svěřenci kouče Jaroslava Nedvěda se pak ve skupině B utkají také s Německem a Finskem.
1: Ráno na Signál Rádio. S námi máte přehled.

0: Signál Rádiu pro vás máme bleskovou soutěž. Ano nebo ne? Každé všední ráno dostanete kvízovou otázku, na kterou můžete odpovědět pouze slovem ano nebo ne. Jediné správné slovo vás dělí od lákavé výhry.
1: Tentokrát pro vás máme hned dva dárky na jednou. Knihu Mikulášovy nevydařené cestálie, která je skvělým prázdninovým čtením, popisuje dobrodružnou cestu na Dálný východ. Je postavená na ironii a humoru a díky neobvyklým zážitkům a nehodám poznáte odlehčenou formou i méně známé kouty světa. A ke knize vám navíc přidáme i náš tolik žádaný rádiový hrneček.
0: Jste připraveni odpovědět správně? Ano nebo ne? Hrajte s námi každé všední ráno po 8 hodině. Ano nebo ne na Signál Rádiu. Signál Rádiu posloucháte online na signálradio.cz.

0: Sydney Youngblood, takhle zní pondělní ráno na Signál Rádiu. Za chvíli už nám další energii do nového dne přinese Michael Sembello nebo skupina ABBA a věřím, že vám zpříjemní ráno. A taky začátek druhé poloviny letních prázdnin.
1: Signály z regionu.
2: Náhodná setkání před reportážním mikrofonem Signál Rádia jsou bezprostřední. Stejně tak to bylo i s hercem Lukášem Vaculíkem. Ten letos v létě začal cestovat s novým divadelním představením Zámecký hotel inscenovaným pod večerní oblohou.
3: Stíháte ještě nějaké natáčení cestou? Nebo je teď
4: no, letos ještě asi točit budu něco, ale jinak se snažím potom přes to léto ne, že to tak vychází, že mám vlastně takový jako třeba měsíc a půl volno přes to léto a to bych si chtěl udržet. Letos to asi nevyjde, protože se bude točit pokračování něčeho, co jsem slíbil, že se to zúčastním, když se bude pokračovat, tak v tom budu a jsem rád, že v tom budu, ale příští rok třeba už bych si to volno nějak víc ohlídal.
3: No, když máte volno, tak co děláte?
4: Tak hodně to času trávím v Chorvatsku, u moře, anebo tak jezdím jezera, nebo tak různě nějaký výlety na kole.
3: Prostě aktivní, aktivní odpočinek.
4: Tak na střídačku. Na půl aktivní a na půl i trochu lenošení.
3: takže zahrádka a chalupa.
4: Ne. Občas musím někde posekat trávu, ale to do toho se ještě hecnu, ale jinak ne.
3: Tak já vám děkuji, přeji krásné léto.
4: Děkuji, taky.
3: To byl Lukáš Vaculík.
2: Klidné léto i vám přeje Luboš Dvořák.
1: Signál Rádio a hudba 80. vás vrací do mládí.

Dobré ráno, ladíte pondělní vysílání Signál rádia. Nad Českem je dnes ráno prakticky vymetaná obloha, jenom výjimečně se objevuje trocha oblačnosti a teploty měříme mezi 19 a 22 stupni. Například Hradec Králové a Plzeň měří 18 stupňů, v Praze a Jihlavě je 19 a v Brně nebo Olomouci jsme na 20 stupních. Máme před sebou horký letní den, čeká nás převážně slunečná obloha, ale odpoledne se bude místy tvořit kupovitá oblačnost a hlavně v jižní polovině území se mohou vyskytnout přehánky nebo bouřky. Naměříme 31 až 35 stupňů. A na jižní Moravě bude až 38 stupňů Celsia. Tam navíc meteorologové vyhlásili extrémní zátěž teplem. Budeme rádi, když horký letní den strávíte se Signál rádiem. Teď je tady na osvěžení Michael Sembello.

0: Jste naladění na vlnách Signál Rádia, za chvíli skupina ABBA nebo Bryan Adams, ale taky jsem pro vás vybral pár zajímavých témat, o kterých se píše na zpravodajských webech.
1: Signál Rádio. O čem se mluví, o čem se píše.
0: Řidiči cestující o víkendu do Chorvatska se museli obrnit pořádnou dávkou trpělivosti. Cestu komplikovaly dlouhé kolony. Důvodem bylo střídání turnusu na přelomu srpna. Situace byla místy chaotická a na některých úsecích dálnici dovolenkáři postáli před mýtnými branami i několik hodin. Dlouhodobé sucho a nedostatek vody v Dunaji odkrylo pozůstatky druhé světové války. Na dně se nacházejí desítky potopených plavidel. Maďarsko o víkendu kvůli nízké hladině Dunaje muselo odstavit jadernou elektrárnu Pax, která neměla dostatek vody na chlazení. Baterie, kterou není potřeba dobíjet a přesto může fungovat tisíce let, přesně takovou technologii představili čínští vědci. Energii vyrábí z radioaktivního rozpadu. Výkon této baterie je zatím ale velmi nízký k tomu, aby byla použitelná do telefonů domácích spotřebičů nebo elektroaut. Golfistka Sára Kousková se v závěrečném čtvrtém kole British Open blízkla nejlepším výkonem dne, 4 rány pod par a konečným 12. místem vylepšila české maximum na majorech. A Karolina Plíšková, Tereza Valentová odehrají první kolo na prestižním turnaji Masters v kanadském Torontu. Plíšková nastoupí proti Ukrajince Oli Nikovové a Valentová pak proti Taylor Townsendové.
1: Ráno na Signál Rádio. S námi máte přehled.

0: Jste naladěné Signál Rádio. Už zítra se bude v dalším vydání pořadu Miluju Prahu s Davidem Černým mluvit o oltářním obrazu v chrámu svatého Mikuláše. Tento díl byste si určitě neměli nechat ujít, protože na tomto obrazu je údajně šifra k velkému pokladu. Obraz působí velmi temným dojmem a je na něm asi nejzáhadnější obličej světce. Lidé kdysi věřili, že obraz má podivnou moc nad těmi, kdo se na něj dlouze zadívají. A když budete dobře poslouchat, dozvíte se, proč se přijít na obraz podívat v odpoledních hodinách. Další tajemné a poutavé vyprávění Davida Černého si nechte ujít u nás na Signál Rádiu už zítra krátce popolední.
1: Je tu nový den a s ním ráno na Signál Rádiu.

0: Brian Adams a Somebody na Signál Rádiu necelé 4 minuty před 7 hodinou. Už je připravený Honza Navrátil s dalšími zprávami a po nich bude pokračovat 80-kové léto. Chystá se to Nick Kershaw, Whitney Houston anebo skupina Erasure.
1: Signál Rádio, doprava.
0: Nehoda vás drží na dálnici D8 na 12. kilometru ve směru na Prahu. Je to pár kilometrů za zužením, tvoří se tady kolona. S nehodou počítejte na silnici 125 u obce Bečváry na Kolínsku a dva kamiony se srazily na silnici 27 u obce Vírov na Plzeňsku. Tam to řeší policie. Signál Rádio vám všem přeje šťastnou cestu.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Hezké ráno, i se 7 hodinou na Signálu přichází čas na zprávy. Ministerstvo financí dnes zveřejní výsledek hospodaření státu za prvních 7 měsíců letošního roku. Připomeňme, že v pololetí byl schodek státního rozpočtu 183,6 miliardy korun. Energetická společnost ČEZ dnes začne vyplácet svým akcionářům dividendu z loňského zisku. Její výše bude 42 korun za jednu akcii. V Praze dnes začíná festival Prague Pride, který potrvá až do neděle. Nabídne téměř 200 akcí a vyvrcholí sobotním průvodem městem. Letos všechny akce spojuje téma Časy se mění. Egypt zasáhlo zemětřesení o síle 5,4 stupně, zhruba 29 kilometrů severozápadně od města Suez. Informovalo o tom německé výzkumné centrum pro geovědy.
0: Co se děje v regionu?
1: Na Staroměstský Orloj v Praze se po opravě vrátily opravené sochy ze spodní řady. Ty počátkem května sejmuli restaurátoři a odvezli je do dílen. Nyní by měli pokračovat v restaurování soch v horní řadě. Práce by měly být hotové letos na podzim. Magistrát za ně zaplatí 367 tisíc korun. Na Staroměstském Orloji je celkem 12 dřevěných soch apoštolů, kteří se objevují v okénkách každou hodinu.
0: Sport.
1: Golfistka Sára Kousková se v závěrečném čtvrtém kole British Open blízkla výkonem 4 rány pod par a vylepší české maximum na majorech. Po dohrání byla česká jednička v průběžném pořadí 12. Část jejich soupeřek ale ještě nebyla ani v polovině kola. Posunout se tak může Kousková oběma směry. Výkon nicméně hodnotí pozitivně.
2: Teďka jsem asi úplně celá pokrytá pískem, protože ten konec byl výživnej. Ale stejně mám obrovskou radost, jak to dneska dopadlo, nechali jsme tam úplně všechno. Byť se může zdát na skorkartě, že ten konec byl nervózní, tak úplně upřímně nebyl, ale vlastně jsme udělali všechno tak, jak jsme chtěli a prostě linksový golf občas takhle vás potrestá. No. Aspoň máme na čem pracovat na příště, ale určitě bych chtěla zabojovat ještě o lepší výsledek.
1: Doplňme, že British Open hraje Kousková podruhé. Loni při své premiéře katem neprošla.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Dnešní den bude ve znamení jasné až polojasné oblohy. Při přechodně zvětšené oblačnosti se mohou vyskytnout přehánky a nebo bouřky. Vítr bude foukat od jihu rychlostí do 6 metrů za sekundu a při bouřkách bude přechodně zesilovat. I dnes počítejme s vysokými teplotami. Měřit je budeme až kolem 36 stupňů Celsia. Tolik další ranní zprávy. Příjemné ráno přeje Honza Navrátil.
0: Signál Rádio. Signál Rádio.
3: Dnešní ráno na Signál Rádiu pokračuje také se 7 hodinou. V kalendáři je 3. srpna a s tímto datem také jméno Miluše. Oslavencem by dnes byl zpěvák a herec Karel Fiala, kterého proslavila role Limonádového Joe. Kulaté 70. slaví operní pěvec Štefan Margita a svíčky na dortu sfoukne herec Vítězslav Jandák. Přeju jen to nejlepší. No a za chvíli už připomenu dnešní výročí, jedno se bude týkat i vesmíru a českého úspěchu. Tak zůstaňte s námi. Hezký poslech vám přeje Jirka Svoboda.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Jste se Signál rádiem, je 3. srpna a v roce 1791 to byl den, kdy byl vydán patent na výrobu hřebíků. Už tady roztáčím kolo našeho stroje času a vydáme se do minulosti i za dalšími událostmi.
1: Signály z minulosti.
0: V tento den byla v roce 1995 do vesmíru vypuštěna první čistě česká družice Magion 4. V roce 1958 vyrazila ponorka Nautilus na svou první cestu přes Atlantický oceán pod povrchem ledu. V roce 1952 skončily olympijské hry v Helsinkách. Získali jsme celkem 13 medailí, z toho 7 zlatých. Manželé Zátopkovi si zlaté odvezli 4. Emil v bězích na 5 a 10 kilometrů a v maratonu, Dana v hodu oštěpem. V roce 1914 byl otevřen panamský průplav. Umělá vodní cesta měří celkem 82 kilometrů, jeho průměrná hloubka je 13 metrů. Loď tudy proplouvá 7 až 8 hodin. A v tento den se v roce 1492 Krištof Kolumbus vydal hledat cestu do Indie a 2 měsíce na to objevil Ameriku.
1: Signál Rádio vám přeje dobré ráno.

Máte naladěné ranní vysílání Signál rádia. Po kapele Hello se mrkneme na počasí. Na Českem je dnes ráno prakticky vymetaná obloha, jenom výjimečně se objevuje trocha oblačnosti a měříme kolem 19 až 22 stupňů. Máme před sebou horký letní den, čeká nás převážně slunečná obloha, ale odpoledne se místy bude tvořit kupovitá oblačnost a hlavně v jižní polovině území se mohou vyskytnout přehánky nebo bouřky. Dnes naměříme 31 až 35 stupňů, na jižní Moravě bude až 38 stupňů Celsia. Tam meteorologové vyhlásili extrémní zátěž teplem. Platí tedy, že nejlépe bude ve stínu při poslechu 80kového léta na Signál rádiu. Tady je zpěvačka Spáňa. Ráno.

0: Klasik na rádiu dospívala skupina Team, před 7:30 ještě Gazebo I Like Chopin, ale teď tady mám pár událostí, které přinese 1. srpnové pondělí.
1: Signál rádio, očekávané události.
0: Ministerstvo financí dnes zveřejní výsledek hospodaření státu za prvních 7 měsíců letošního roku. V pololetí byl schodek státního rozpočtu 183,6 miliardy korun. Energetická společnost ČEZ začne dnes vyplácet svým akcionářům dividendu z loňského zisku ve výši 42 korun za akcii. Část českých domácností dostane poprvé takzvanou superdávku. Tím dojde k definitivnímu přechodu z původních sociálních dávek na nový způsob vyplácení státní sociální pomoci. V Praze dnes začíná festival Prague Pride, který potrvá do neděle. Nabídne téměř 200 akcí. Letos je spojuje téma Časy se mění. Dnes začne rekonstrukce mostu přes řeku Sázavu na silnici číslo 105. Vyžádá si úplnou uzavírku a objížďky. Dotkne se především řidičů, kteří projíždějí kamenným přívozem. Na pražském Střeleckém ostrově bude ode dneška do pátku probíhat bezplatné anonymní testování na pohlavně přenosné nemoci. Ode dneška do neděle se na Kraví hoře v Brně koná vesmírný týden. Opět budou vystavené obří modely vesmírný těles, vesmírné letní kino a další program. A zápasem proti Američanům vstoupí dnes hokejová osmnáctka do Hlinka Grécky Cupu v Edmontonu. Svěřenci kouče Jaroslava Nedvěda se pak ve skupině B utkají také s Německem a Finskem.
1: Ráno na Signál Rádio. S námi máte přehled.

0: Gazebo nám na Signál Rádu dospíval 2:08, dál už to tady roztočí Shakin' Stevens, zpěvačka CC Catch nebo Madonna.
1: Signál Rádio, doprava.
0: Nehoda vás drží na dálnici D8 na 12. kilometru ve směru na Prahu. Na místě zasahují záchranáři a tvoří se tady dlouhá kolona. Praha, Poděbradská ulice, tady vás drží nehoda ve směru na centrum. Kamion a dodávka jsou v sobě v Praze na Štěrboholské spojce. Směrem na Barandovský most se tvoří velmi dlouhá kolona. A pozor taky na nehodu kamionu na silnici číslo 38 u Havlíčkova Brodu. Signál Rádio vám přeje šťastnou cestu.
1: Signál Rádio má novou mobilní aplikaci. Vylepšený design, živé vysílání, informace o právě přehrávané skladbě, možnost poslat vzkaz, audiosprávu nebo fotku přímo do studia. Nechybí ani denní program nebo tipy, kam vyrazit za zážitky. Novou aplikaci stáhněte zdarma z App Store nebo Google Play podle typu vašeho telefonu. Signál Rádio, a to nejlepší z 80. let, budete mít s naší vylepšenou apkou neustále po ruce. Signál Rádio, posloucháte online na signálradio.cz.

0: Přeju vám hezký poslech Signál rádia. Tento týden se vám opět vyplatí s námi vstávat. Od pondělí do pátku rozdáváme v ranním vysílání hned dva krásné dárky na jednou. Máme pro vás skvělé prázdninové čtení, knihu Mikulášovi nevydařené cestálie. Dobrodruh Mikuláš Focko vás v ní zavede na Dálný východ a velmi odlehčenou a humornou formou se podělí o neobvyklé zážitky, dramata a nehody. A protože u čtení knížky se dobře pije káva, přidáme vám k tomu navíc i náš krásný rádiový hrneček, o který si k nám často píšete. Tyto dva dárky u nás získáte za jedno jediné správné slovo v kvízové hře Ano nebo ne. Hrajeme ji vždy ve všední dny krátce před 8:30. Tak vám držím palce a více zjistíte na našem webu signalradio.cz.
1: Je tu nový den a s ním ráno na Signál rádiu.

0: Na Signál Rádiu nám dospíval Freddie Mercury. Pranostiky jsou dnes velmi zajímavé a ledacos by nám mohli napovědět. Říká se, jaký je srpen na počátku, takový bude až do konce. A nebo je-li v prvním týdnu srpna horko, bude v zimě hodně sněhu. No tak to, abychom se už na ty závěje začali chystat. Protože máme před sebou horký letní den, čeká nás převážně slunečná obloha, odpoledne se místy bude tvořit kupovitá oblačnost a hlavně v jižní polovině území se mohou vyskytnout přehánky nebo bouřky. Dnes naměříme 31 až 35 stupňů a na jižní Moravě bude až 38 stupňů Celsia, kde meteorologové vyhlásili extrémní zátěž teplem. No a horko bude i v těch dalších dnech, proto už přichází Madonna se svým prázdninovým hitem Holiday a já vám všem přeju klidné pondělí se Signál Rádiem.
1: Léto s hudbou vašeho mládí.
2: To je osmdesátkové.

0: Prázdninový hit Holiday nám právě na Signal Rádu zpívala Madonna, kterou za chvíli vystřídá například FR David, ale nejdříve se vydáme do jaderné elektrárny Dukovany. Ta navzdory tropickým teplotám zatím chladí bez problému a detaily přidá kolega Luděk Savana Urbánek.
1: Navzdory tropickým teplotám a přetrvávajícímu suchu se obyvatelé Třebíčska nemusí obávat omezení provozu jaderné elektrárny Dukovany. Podle společnosti ČES mají elektrárny díky chladícím věžím dostatek vody pro chlazení i během současné vlny veder. Provoz kvůli suchu musela ale v minulých dnech omezit například maďarská jaderná elektrárna Pax. Kvůli nízkému průtoku Dunaje pokračuje v produkci energie zhruba na polovičním objemu, než je běžné. Problémy s výrobou energie kvůli suchu hlásí i Rumunsko. Za současný pokles vody v Dunaji může podle médií kombinace dlouhodobého sucha a letní vlny veder. Jaderné elektrárny Dukovany a Temelín využívají pro chlazení kondenzátorů systém chladících věží. Díky tomu nikdy v minulosti nemuseli jakkoliv omezovat provoz v souvislosti s hydrologickou situací. Spotřeba vody pro chlazení je v tomto případě řádově menší než u elektráren s takzvaným průtočným chlazením. Luděk Savana, Urbánek, Třebíč.
2: Ráno na Signál rádiu.

0: Dnešní ráno se na Signál Rádio blíží k 8 hodině a tak si pojďme říci něco pro radost.
1: Dobrá zpráva dnešního rána na Signál Rádio. Na Signál Rádio.
0: Dnes se za dobrou zprávu vydáme na Hrádeckou planinku u Brna, která je teď sice zarostlá, ale ochránci chtějí vrátit do stavu ze 30. let minulého století. V oblasti proto obnovují původní step a vrátit se sem má také pastva. Jak říká ochranář Vilém Jurek, cílem je zachránit mizející druhy rostlin a živočichů.
2: Tímto projektem bychom rádi podpořili různé druhy rostlin i živočichů. Mezi asi ty nejvíc chráněné druhy je například orchidej vstavač osmahlý nebo taky evropský významný druh hadinec nachový, ale jsou zde i chráněné druhy živočichů, jako je například jasoň dymníkový a nebo ještěrka zelená.
0: Národní přírodní rezervace Hrádecká planinka je součástí chráněné krajinné oblasti Moravský kras. Zásahy ochránců se dotknou zhruba 6 hektarů území, tak držme palce, aby se celý projekt vydařil.
1: To byla dobrá zpráva dnešního rána na Signál Rádiu.

0: Vysílání Signál rádia se přiblížilo k 8 hodině, za malou chvíli další zprávy s Honzou Navrátilem a pak si budeme hrát opět to nejlepší z 80. let, skupina Bee Gees, Rigiera anebo Belinda Carlisle.
1: Signál rádio, doprava.
0: A jdeme do provozu. Záchranka zasahuje u nehody dvou osobních aut na silnici 16 u obce Velvary na Kladensku. Policie šetří nehodu na silnici 55 u obce Spytihněv na Zlínsku. Tady se tvoří dlouhá kolona a ještě Pražský okruh zdrží vás nehoda na 60. kilometru ve směru k dálnici D10. Tady jsou blokované dva jízdní pruhy. Signál rádio vám přeje šťastnou cestu.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Hezké pondělní ráno, 8. hodina je tady, pojďme za dalšími zprávami. Česko má moc nabíječek elektromobilů. Aktuálně mají řidiči k dispozici bezmála 7700 dobíjecích bodů. Na jeden dobíjecí stojan tak připadá přibližně 10 čistých elektromobilů. Masivní výstavba je reakcí na vládní národní akční plán čisté mobility, podle kterého má v Česku v roce 2030 jezdit 250 000 elektromobilů. V kapli Irského muzea moderního umění v Dublinu se dnes může veřejnost rozloučit s irským hudebníkem Glennem Hansardem. Ten zemřel 29. července při dopravní nehodě ve věku 56 let. Další kolaps má za sebou po včerejšku kubánská energetická síť. Obyvatelé ostrovní země se tak ocitli ve tmě a bez dodávek elektřiny. Potíže souvisí s americkým ropným embargem a na situaci se negativně podepisuje také zchátralá rozvodná síť. A lesní požáry trápí i Spojené státy. V americkém státě Washington muselo domovy opustit asi 60 000 lidí. Plameny tu zničily na 600 budov.
0: Co se děje v regionu?
1: Od vzniku spolku Trafačka, předchůdce dnešní pražské Trafo galerie, letos uplyne 20 let. Galerie, která se zrodila v bývalé trafostanici ve Vysočanech a dnes sídlí v pražské tržnici, chystá oslavu na pátek 13. listopadu. Poprvé se výročí nebude připomínat výstavou, ale večerem na zatím tajném místě v tržnici nazvaným Zapomínačka. Ten nabídne hudební vystoupení a také uměleckou tombolu.
0: Sport.
1: A ve sportu míříme za tenisem. Sara Bejlek postoupila do druhého kola tenisového turnaje v Torontu. Číňanku Wang Xiyi porazila 6-3, 4-6 a 7-5 a v dalším kole ji čeká Polka Iga Świąteková. A tenistka Daria Vidmanová v Memphisu nevybojovala svůj první titul na okruhu WTA. S 16-letou ruskou Kristinou Ljutovovou prohrála 6-1, 1-6 a 3-6.
0: Signál Rádio, počasí.
1: A i další zprávy doplníme samozřejmě pohledem na počasí. Venku dnes bude polojasno, při přechodně zvětšené oblačnosti se mohou vyskytnout přehánky a místy také bouřky. Vítr bude foukat od jihu rychlostí do 6 metrů za sekundu, při případných bouřkách bude přechodně zesilovat. A teploty, tak ty dnes naměříme mezi 31 a 36 stupni Celsia. Pokračujeme ránem na signálu, slovo má opět Jirka.
0: Signál Rádio. Signál Rádio.
2: S 8. hodinou pokračuje ranní vysílání Signál Rádia. Za chvíli už vám dám zajímavý tip na výlet za velmi neobvyklým zvířátkem. No a v této hodině budeme také soutěžit. V nabídce tady mám dnes krásné prázdninové čtení o dobrodružném putování po asijských zemích a ke knížce přidám i náš rádový hrneček, abyste při tom čtení mohli popíjet třeba kávu. Před 8:30 budeme hrát kvízovou hru Ano nebo ne, tak si připravte telefony s číslem 910 260 910. Jsem Jirka Svoboda a přeju vám dobré ráno.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Přeju vám hezký poslech Signál rádia a mám pro vás tip na nevšední zážitek. V zooparku Chomutov aktuálně probíhá výjimečná a historicky první výstava kudlenek v České republice. K vidění je přes 50 druhů těchto bezobratlých živočichů, které mají dokonalé maskování. Některé vypadají jako uschlý list, jiné zase jako větvička nebo květ orchideje. A více nám k tomu poví zoolog Ondřej Vácha.
1: Máme kudlenky v podstatě z celého světa, zejména Afrika, jihovýchodní Asie, jižní Amerika. Máme i českou kudlenku nábožnou a máme třeba i středomorské druhy. Ne všechny kudlenky, které se zde nachází, jsou dospělé, což znamená, že jim chybí ještě několik svleků, než jim narostou křídla a dosáhnou plné velikosti. Nicméně i ty nejmenší dospělé kudlenky zde můžou měřit něco kolem třeba 1,5 až 2 cm a ty největší dosahují velikosti určitě přes 15 cm.
0: V Česku by se v budoucnu mohly objevovat další druhy kudlenek. Na jejich šíření má totiž vliv čím dál teplejší klima. Na kudlenky se můžete zajít podívat do zooparku Chomutov do 15. srpna.
2: Signál rádio.

Italská Riviera v ranním vysílání Signál rádia. Kvůli slunci a horkému počasí ani do té Itálie jezdit nemusíme. Dnes by totiž mohl být v ohrožení teplotní rekord z roku 2013, kdy bylo v pražském Klementinu 35,5 stupně. Nás dnes čeká horký letní den se slunečnou oblohou, ale odpoledne se bude místy tvořit kupovitá oblačnost a hlavně v jižní polovině území se mohou vyskytnout přehánky nebo bouřky. Naměříme 31 až 35 stupňů, na jižní Moravě bude až 38 stupňů Celsia. No a musíme se připravit na to, že i v dalších dnech teploty ještě porostou. Tak hlavně dodržujte pitný režim a přespoledne se vyhýbejte přímému slunci a větší fyzické zátěži. 80.

0: Na Signál Rádiu zpěvačka Belinda Carlisle, za chvíli nám zaspívá Michal David a hned po něm nás čeká soutěž. V kvízové hře Ano nebo ne můžete získat dva dárky na jednou. Skvělé prázdninové čtení a k tomu náš krásný rádiový hrneček. Budete potřebovat telefonní číslo 910 260 910, tak se ho připravte, ale teď tady mám ještě pár zajímavých témat ze zpravodajských webů.
1: Signál Rádio. O čem se mluví, o čem se píše.
0: Řidiči cestující o víkendu do Chorvatska se museli obrnit pořádnou dávkou trpělivosti. Cestu komplikovaly dlouhé kolony. Důvodem bylo střídání turnusu na přelomu srpna. Situace byla místy chaotická a na některých úsecích dálnici dovolenkáři postáli před mýtnými branami i několik hodin. Dlouhodobé sucho a nedostatek vody v Dunaji odkrylo pozůstatky druhé světové války. Na dně se nacházejí desítky potopených plavidel. Maďarsko o víkendu kvůli nízké hladině Dunaje muselo odstavit jadernou elektrárnu Pax, která neměla dostatek vody na chlazení. Baterie, kterou není potřeba dobíjet a přesto může fungovat tisíce let, přesně takovou technologii představili čínští vědci. Energii vyrábí z radioaktivního rozpadu. Výkon této baterie je zatím ale velmi nízký k tomu, aby byla použitelná do telefonů domácích spotřebičů nebo elektroaut. Golfistka Sára Kousková se v závěrečném čtvrtém kole British Open blízkla nejlepším výkonem dne, 4 rány pod par a konečným 12. místem vylepšila české maximum na majorech. A Karolina Plíšková, Tereza Valentová odehrají první kolo na prestižním turnaji Masters v kanadském Torontu. Plíšková nastoupí proti Ukrajince Oli Nikovové a Valentová pak proti Taylor Towsendové.
1: Ráno na Signál Rádio. S námi máte přehled.

0: Michal David a jeho disco příběh na Signál rádiu v 8 hodin a 22 minut. Je tedy čas vytočit číslo do našeho studia 910 260 910. Před námi je soutěž.
1: Ano nebo ne na Signál rádiu.
0: No a tento týden můžete za jediné správné slovo získat krásnou knížku Mikulášovy nevydařené cestálie, která humornou formou popisuje cestu po Dálném východě a není v ní nouze o neobvyklé zážitky, různá dramata a nehody. No a tohle odlehčené čtení ještě doplníme i naším krásným rádiovým hrnečkem. Někdo se nám dovolal, tady Jirka, Signál rádio, dobré ráno. Halo. Halo, kdo pak se dovolal?
2: Ahoj, tady Jirka.
0: Jirko, já tě zdravím, položím otázku a ty odpovíš jedním slovem, buď ano, nebo ne. Jirko, ptám se, má železo chemickou značku FE, ano, nebo ne?
2: Ne.
0: Má.
2: Má. Fé, já jsem rozuměl FE.
0: FE, jako ferum. Tak někdy příště, Jirko. Naslyšenou, ahoj.
2: Dobrý, ahoj.
0: A jdeme dál, kdo pak se dovolá na linku 910 260 910, tady je Jirka, Signál rádio, dobré ráno. Halo, halo. Tak, tam se neslyšíme, jdeme dál. Jirka, Signál rádio, dobré ráno, kdo se dovolal?
3: Tady Josef, dobré ráno.
0: Josefe, dobré ráno, i vám položím otázku a vy odpovídáte slovem ano nebo ne. Takže Josefe, nachází se nejvyšší hora světa Mount Everest v Africe, ano nebo ne?
3: Ne.
0: Je to tak?
3: Je to v Ázii.
0: Je to v Ázii, přímo na hranici Nepálu a Tibetu. Máte dokonalé zeměpisné znalosti. Předpokládám, že jste procestoval svět.
3: No, moc neprocestoval, ani se moc nechystám.
0: Nechystáte. Tak takhle, v té knížce Mikulášovi nevydařené cestálie alespoň budete moci tímto způsobem procestovat Dálný východ, země, jako je třeba Kazachstán a další podobné země v okolí. A hlavně myslím si, že to bude velmi povedená a humorná knížka pro vás. K tomu ještě hrneček na ranní kávu. Co vy na to?
3: Super, děkuju.
0: Super, tak bezva. Moc gratuluju a nezavěšujte, naslyšenou.
3: Ano, díky, mějte se hezky, naschle.
0: Tak první knížku a hrneček tohoto týdne jsme rozdali a tyto dva krásné dárky budete moci získat zase zítra touto dobou, tak si je nenechte ujít a jinak o soutěži i knížce najdete detaily na našem webu signalradio.cz.
1: Ano nebo ne? Hrajte s námi zase příště na Signál rádiu.

0: skupina Eurythmics nám na Signál Rádiu dospívala skoro 8:58, za chvíli už Survivor, Phil Collins anebo Rod Stewart.
1: Signál Rádio, doprava.
0: Praha, Mladoboleslavská ulice, tady auto srazilo cyklistu, na místě zasahuje záchranka. S nehodou počítejte na silnici 415 u obce Hevlín na Znojemsku a stále vás drží nehoda kamionu na D8 na 12. kilometru ve směru na Prahu, kde je dlouhá kolona. Signál Rádio přeje šťastnou cestu.
2: Dovolená v osmdesátkách. To bylo MBčko naložené až po střechu. Máma balila řízky do alobalu, táta kontroloval benzín v kanistru
3: a my věděli, že vyrážíme za dobrodružstvím.

0: a nebo jen pod stan k rybníku za městem. Na tom vlastně nezáleželo.
1: 80kové léto mělo své neopakovatelné kouzlo.
0: Z tranzistoráku hráli Modern Talking, Sandra nebo Madonna a my měli pocit, že prázdniny nikdy neskončí. Časy se změnily, začali jsme létat, auta jsou rychlejší a místo mapy máme navigace.
1: Jedno ale zůstává stejné. Hity, které nestárnou.
0: Užijte si 80kové léto se Signál rádiem a hudbou, která vás vrátí do časů vašeho mládí. Signál rádio posloucháte online
1: na signalradio.cz.

0: Máte naladěné Signál Rádio, fotbal, hokej, ale i rally. Ve všech těchto sportech se toho o víkendu hodně událo a všechno podstatné teď shrne náš sporták Petr Plintovič.
1: Signály ze sportu.
2: Český fotbalový brankář Lukáš Horníček je od víkendu definitivně hráčem Newcastle United. 24-letý reprezentační golman přichází na ostrovy z portugalské Bragy a stal se čtvrtým nejdražším českým fotbalistou v historii, po Nedvědovi, Šikovi a Krejčím. Newcastle za Horníčka zaplatil přes 700 milionů korun. A teď hokej. Robert Reichl povede jako hlavní trenér hokejisty Litvínova. Olympijský vítěz z Nagana šéfoval realizačnímu týmu už na konci minulé sezóny. Jeho asistenty budou Jakub Petružálek a Slovák Ivan Švarný. A finský jezdec Sami Pajary vyhrál se svou Toyotou domácí finskou rally a po druhém vítězství v řadě se posunul na druhé místo průběžného pořadí mistrovství světa. Čtyři podniky před koncem ztrácí 30 bodů na vedoucího týmového kolegu Brita Elfina Evanse.
1: Signály ze sportu.

0: Přeju vám hezké pondělí se Signál Rádiem. Máme před sebou horký letní den, čeká nás převážně slunečná obloha. Odpoledne se bude místy tvořit kupovitá oblačnost a hlavně v jižní polovině území se mohou vyskytnout přeháňky nebo bouřky. Dnes naměříme 31 až 35 stupňů a na jižní Moravě bude až 38. Skutečně horké počasí dorazí v úterý, bude většinou jasno nebo skoro jasno. Odpoledne se mohou objevit bouřky zhorka a naměříme 34 až 39 stupňů a prakticky stejné počasí nás čeká také ve středu. Od čtvrtka začne docházet k postupnému ochlazování, objeví se přeháňky, místy bouřky a teploty se ve čtvrtek dostanou na 28 až 33 stupňů. V pátek by se neměly dostat přes 30 stupňovou hranici. Takže v první polovině týdne musíme zvládnout horko, pak už budou dny opět o něco snesitelnější.
1: Hity, které hrály z transistoráků, to je 80kové léto na Signál Rádiu.

0: Collins v ranní vysílání Signál rádia, za chvíli Rod Stewart nebo Mike Oldfield, ale ještě míříme do naší metropole. Praha ode dneška hostí další ročník festivalu Prague Pride. Podrobnosti má kolega Honza Navrátil.
1: Hezký den, tak myslím, že festival Prague Pride není nutné nijak zvlášť představovat, ale pro jistotu jde o lidskoprávní festival, který usiluje o změnu postavení LGBT plus lidí. Mezi jeho základní zásady patří respekt k lidským právům, vytváření inkluzivního prostředí a také podpora rozmanitosti ve společnosti. Festival vychází z hodnot svobody, rovnosti a lidské důstojnosti. První ročník se v Praze konal v roce 2011. Tenhle festival není ale pouze o duhovém průvodu hlavním městem, ale během celého týdne se chystá kolem 200 různých akcí. Mezi festivalové klasiky patří nejrůznější přednášky a diskuze, filmové projekce, divadelní a taneční vystoupení, talk show, sportovní události, duchovní setkání a samozřejmě také zábava v podobě koncertů, parties nebo pikniků. Vrcholem programu je pak sobotní průvod Prahou, který letos povede z Václavského náměstí na Štvanici, která je mimochodem novým festivalovým centrem. Více, vlastně úplně všechny podrobnosti o festivalu najdete na webu praguepride.com. Hezký den přeje Honza Navrátil.
2: Ráno na signál.

Přeji vám hezký poslech Signál rádia. Jestli se letos chystáte na dovolenou do Itálie, možná se vyplatí přibalit si kromě opalovacího krému i trochu větší ohleduplnost. Řada oblíbených letovisek totiž zpřísnila pravidla pro turisty a za jejich porušení hrozí poměrně vysoké pokuty. Například v přímořském letovisku Pesaro je zakázáno kouřit na plážích, a to včetně elektronických cigaret. Pokuty se tam pohybují od 25 až do 500 eur. Přísnější pravidla platí také na ostrově Capri, a pokud se vydáte do Benátek jenom na jednodenní návštěvu, tak si nezapomeňte ověřit, jestli se na vás nevztahuje vstupní poplatek. Stačí se ale chovat jako slušný host a z Itálie si odvezete jenom krásné zážitky a žádnou nepříjemnou pokutu. Je tu

0: Mike Oldfield a Maggie Reilly, To France, to je tečka dnešního pondělního rána na Signál Rádiu s datem 3. srpna. Krátce před 9. hodinou si dáme něco z dopravy, za chvíli taky počasí, ale předtím vám prozradím, co si budeme hrát. To nejlepší z 80. let, třeba Tani Tatikaram, Tiffany, anebo Michael Jackson.
1: Signál Rádio, doprava.
0: Praha, Unuhořská ulice, tady kolem nehody projedete s opatrností. Bouralo se na dálnici D1 na 201. kilometru ve směru na Prahu a na silnici 211 u lázní Bohdaneč na Pardubicku je vysypaný náklad na vozovku, na místě policie. Přejeme šťastnou cestu.

0: Signál Radio, zprávy.
1: Příjemné pondělní ráno, posloucháte Signál Radio, teď také další zprávy a začínáme je pohledem na počasí. Nadcházející týden přinese do Česka extrémní horka. Už od dneška budou teploty na většině území přesahovat 35 stupňů Celsia. Na jihu Moravy mohou vystoupat až na 39 stupňů. Meteorologové z Českého hydrometeorologického ústavu zároveň ale varují před velmi silnou až extrémní zátěží teplem. Ve druhé polovině týdne pak dorazí studená fronta s přeháňkami a bouřkami, která přinese citelné ochlazení. Ceny ropy se po odkladu útoku na Irán výrazně snižují. Brent ztrácí zhruba 5% na $83,5 za barel. Americká ropa se vrátila pod hranici $80. A máme také zprávu pro všechny fanoušky filmů. Po Američanovi Arnoldu Schwarzeneggerovi, který letos v červnu odstartoval sérii Noc s legendou Hollywoodu, dorazí na setkání s českými fanoušky také švédsko-americký herec Dolph Lundgren, který proslul rolí boxera Ivana Draga ve filmu Rocky 4. Akce se uskuteční 12. prosince v pražském Slovanském domě v sále Empire Hall.
0: Co se děje v regionu?
1: Letošní ročník festivalu Prague Pride, který dnes začíná, je ve znamení posílených bezpečnostních opatření. Důvodem je nedávný útok na obdobnou akci v Berlíně, při které jeden člověk zemřel a dalších 31 bylo zraněno. Festival našel také nové útočiště, kterým je tentokrát ostrov Štvanice. Tomu také odpovídá i trasa sobotního průvodu, který sem půjde z Václavského náměstí.
0: Sport.
1: Basketbalová reprezentantka Eliška Joklová obdržela v Minnesotě smlouvu do konce sezóny WNBA a fotbalovou Chelsea posílil argentinský vícemistr světa Valentín Barco. 22-letý záložník přestoupil ze Štrasburku a podepsal s londýnským klubem smlouvu do roku 2033.
0: Signál Radio, počasí.
1: Dnešní pondělní den bude s jasnou až polojasnou oblohou, podle meteorologů se ale při zvětšené oblačnosti mohou vyskytnout přehánky a nebo bouřky. Vítr bude foukat od jihu rychlostí maximálně do 6 metrů za sekundu a dnešní teploty, jak už jsem říkal v úvodu zpráv, vystoupají až na 36 stupňů Celsia. Tolik další zprávy. Hezký poslech dalších 80.
0: Signál Radio.
2: Krátce po 9. hodině máte naladěné Signál Radio a radní vysílání střídá pondělní dopoledne. Měl jsem tady otevřené sociální sítě a například skupina ABBA připomíná na svém Instagramu, že letos uplyne 50 let od vydání jejich ikonického hitu Dancing Queen a proto vyzvala fanoušky, aby 15. srpna obuli taneční boty a užili si speciální taneční party po celém světě. Už zveřejnili místa, kde se budou konat, pro nás nejbližší bude v Berlíně a Varšavě. Další zajímavosti ze sociálních sítí slavných hvězd přidáme za chvíli. Jsem Jirka Svoboda a přeju všem hezký poslech.
0: Signál Radio, to nejlepší z 80. let.

0: Přeju vám hezké pondělí se Signál rádiem. Pomalu se nám rozjíždí dnešní dopoledne, které nám teď zpříjemní kolega Martin Čípa prozradí, co v poslední době zveřejnili na sociálních sítích slavné hvězdy.
1: Hvězdy na síti. Na Signál rádiu.
2: Diana Ross sdílela na profilech video ze svého jediného českého koncertu. Jde o sestřih příspěvků od fanoušků v obecenstvu. Napsala, že její první návštěva u nás byla úžasná a doufá, že to nebylo naposledy. Pokud jste fanoušky kapely Queen, tak jistě znáte záznam jejich koncertu z maďarské Budapešti, který byl v roce 1986 v rámci The Magic Tour jejich vůbec prvním vystoupením za železnou oponou. Sítě mi teď proletěla zpráva, že snímek vyjde znovu ve vyšší kvalitě a užijeme si ho i v našich kinech už od října. Madonna a Kylie Minogue, obě opět na vrcholu se svou novou hudbou. Zdánlivé rivalky spojily síly a zaspívaly na závěrečné party amsterdamského Pride festivalu. Video z vystoupení můžete vidět na Instagramu spolu s tisícovkami komentářů, které volají po společném singlu. A Michal David chystá oslavit 40 let filmu Disco příběh. Připravil unikátní show složenou pouze z hitů, které v něm zazněly. Tu doplní projekce snímku Pod širým nebem. Akce se bude konat v červnu 2027 v Plzni, kde se Disco příběh natáčel. I Signál rádio najdete na sítích, na Instagramu a Facebooku. Tak nás sledujte. Hezký poslech přeje Martin Čípa.
1: Hvězdy na síti. Na Signál rádio.

0: Máte naladěné Signál Rádio? Už zítra se bude v další vydání pořadu Miluju Prahu s Davidem Černým mluvit o oltářním obrazu v chrámu svatého Mikuláše. Tento díl byste si určitě neměli nechat ujít, protože na tomto obrazu je údajně šifra k velkému pokladu. Obraz působí velmi temným dojmem a je na něm asi nejzáhadnější obličej světce. Lidé kdysi věřili, že obraz má podivnou moc nad těmi, kdo se na něj dlouze zadívají. A když budete dobře poslouchat, dozvíte se, proč se přijít na obraz podívat v odpoledních hodinách. Další tajemné a poutavé vyprávění Davida Černého si nenechte ujít u nás na Signál Rádiu už zítra krátce popolední.
1: Na Signál Rádiu pro vás máme bleskovou soutěž.
2: Ano nebo ne?
1: Každé všední ráno dostanete kvízovou otázku, na kterou můžete odpovědět pouze slovem ano nebo ne.
2: Jediné správné slovo vás dělí od lákavé výhry.
3: Tentokrát pro vás máme hned dva dárky na jednou. Knihu Mikulášovy nevydařené cestálie, která je skvělým prázdninovým čtením, popisuje dobrodružnou cestu na Dálný východ. Je postavená na ironii a humoru a díky neobvyklým zážitkům a nehodám poznáte odlehčenou formou i méně známé kouty světa. A ke knize vám navíc přidáme i náš tolik žádaný rádiový hrneček.
1: Jste připraveni odpovědět správně? Ano nebo ne?
2: Hrajte s námi každé všední ráno po 8 hodině.
1: Ano nebo ne na Signál Rádiu.
4: Signál Rádiu posloucháte online
2: na signálradio.cz.

0: Pohodová Cyndi Lauper v pondělní vysílání Signál Rádia. Už se tady chystají Dexys Midnight Runners anebo Samantha Fox, ale ještě předtím nás kolega Luboš Dvořák zavede do labyrintů zámku Loučeň.
1: Ačkoliv je zámek Loučeň u Nymburka historicky spjat s osvíceným rodem Thurn Taxisů, tak na srpen správa soukromého sídla připravuje program jiného historického ražení. Taxisové stáli u zrodu poštovního systému, cukrovarnictví, rozmachu automobilismu a fotbalu. Taxisů příkop dodnes děsí žokeje v Pardubicích. Proti proudu času se Loučeň vydá programově do 5. století našeho věku, kdy na Germány se z východu tlačili Slované a na západě se mydlili s králem Artušem. Zámecký park s labyrinty se promění v dějiště příběhu o bajném králi, Merlinovi, Lancelotovi, Morgane a dalších. Program je určený především rodinám s dětmi. Návštěvníci nebudou pouze sledovat připravené scénky, ale sami se zapojí do děje. Děti se stanou pomocníky krále Artuše a jeho družiny. Budou plnit úkoly v zámeckém parku a pomáhat při záchraně Kamletu před čarodejnicí. Rytíře kulatého stolu budou návštěvníci potkávat od 4. srpna do konce prázdnin. Z Loučeně se loučí Luboš Dvořák.

0: Kapela Smoky na Signál Rádio 3 minuty před 10 hodinou. Honza Navrátil už je připravený s dalšími zprávami a po nich Inexis, Modern Talking nebo Bonnie Tyler. Takhle bude pokračovat naše 80-kové léto.
1: Signál Rádio doprava.
0: Na pražském okruhu pozor u exitu 23, tady ve směru na Rozvadovskou spojku narazila dodávka do svodidel. Nehoda vás drží na silnici 11 v Třebechovicích nad Orebem na Královéhradecku a porouchané vozidlo překáží na D1 na 28. kilometru ve směru z Prahy na Brno. Signál Rádio vám přeje šťastnou cestu. Ajo.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Hezké dopoledne, 10. hodina je tady, na signálu je čas na další zprávy. Až 100 000 důchodců, kteří mají penzijní spoření, může ode dneška smlouvu ukončit, aniž by jim za to hrozila jakákoliv sankce. Jde o první ze splněných slibů, které strany vládní koalice Hnutí ANO, SPD a motoristů dali před volbami v souvislosti s důchody. Praha od tohoto měsíce zavádí zlevněné jízdné pro lidi v hmotné nouzi. Lidé, kteří pobírají takzvanou superdávku, mohou od srpna jezdit pražskou hromadnou dopravou levněji. Měsíční kupon je nově výjde na 165 korun. Zvýhodněný tarif schválili pražští radní. Japonsko a Spojené státy americké poprvé za 15 let podnikly koordinovanou intervenci na devizových trzích. Důvodem byla podpora japonské měny. Uvedl to americký prezident Donald Trump a také japonští činitelé.
0: Co se děje v regionu?
1: 3 000 svých obecních bytů hodlá zmapovat radnice Prahy 2. Spolupracovat s ní bude pražská organizace vozíčkářů. Cílem je zajistit podklady pro efektivní přidělování bytů lidem s různými potřebami i plánovat budoucí investice do bezbariérových úprav. Praha 2 je jednou z prvních městských částí, která se do pasportizace bytů pustila.
0: Sport.
1: Fotbalisté Jablonce zvítězili ve druhém kole v Pardubicích 2-0 a v nové ligové sezóně zůstali 100% stejně jako obhájce titulu Slavia a Teplice. Hosté rozhodli o výhře už v prvním poločase, kdy si dal vlastní gól Marek Icha a po něm se trefil Jan Chramosta. Právě branka Ichy dokázala podle jabloneckého trenéra Luboše Kozla zmírnit tlak domácích.
2: Nemusíme si nalhávat, myslím si, že jsme z toho zápasu vytěžili maximum, že po většinu zápasu domácí byli lepší, vlítli na nás. Řekl bych, že jsme to otupili, ten tlak jej, ten úvodní vlastně tím gólem, trošku náhodným ze štěstím, ale ten nám pomohl a od té chvíle jsme trošku byli víc ve hře. Nicméně domácí byli pořád nebezpečnější a druhý gól, který jsme dali těsně do šatny, byla taková asi nejhezčí akce, bych řekl, naše v tom zápase. A to myslím, že ten druhý poločas bránil líp, i když jsme nebyli na míči tak silní.
1: Dodejme, že svěřenci Kozla završili úspěšný týden po postupu do třetího předkola konferenční ligy, ve které je ve čtvrtek čeká úvodní domácí zápas s Rigou. Naopak východočeši spolu se Zlínem v sezóně ještě nebodovali.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Pondělní den bude s jasnou až polojasnou oblohou, při přechodně zvětšené oblačnosti se mohou dnes vyskytnout i přehánky a také bouřky. Vítr fouká jižní rychlostí maximálně do 6 metrů za sekundu a teploty pozvolna stoupají. Dnes vystoupají až k hodnotám kolem 36 stupňů Celsia. Tolik další zprávy. Pokračujeme opět osmdesátkami.
0: Signál Rádio.
3: Také s 10. hodinou vám dělá společnost Signál Rádio. Máme tady 3. srpnový den a to byl v roce 1971 den, kdy zpěvák Paul McCartney oznámil, že založil novou skupinu a dostal jméno Wings. A když s námi zůstanete i v příštích minutách, tak přidáme i další zajímavosti z hudební historie. S vámi ve studiu Jirka Svoboda, přeju hezký poslech.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: pondělí dopoledne máte ten správný signál na to, abyste si mohli poslechnout, jaké události se 3. srpna zapsaly do hudební historie. Slovo si bere kolega Lukáš Bláha.
1: Signály hudební minulosti.
2: Signály hudební minulosti.
3: Pro začátek se tentokrát zaměříme na 3. srpnový den přesně před 30 lety. To zahájilo španělské duo postarších pěvců Los del Rio, v překladu Ti z řeky, neskutečnou 14-týdenní jízdu v čele amerického singlového žebříčku s Makarenou. Nahrávka, kterou si po všech koutech planety zakoupilo 11 milionů posluchačů, byla hudební stanicí VH1 zařazena na číslo 1 takzvaných One Hit Wonder, tedy zázraků jednoho hitu všech dob. Tak schválně, kdo z vás ještě pamatuje ty taneční kreace?

Na druhé zastávce je třeba obdivně zatleskat Brianu Mayovi. 3. srpna 2001 odevzdal kytarista Queenu svou doktorandskou práci z astronomie. 36 roků poté, co ji opustil, aby se připojil ke kapele. May nedávno prováděl pozorovací výzkum na španělském ostrově Tenerife, kde studoval vznik zvědokruhových prachových mračen.

Krám zavíráme s královnou Popu. V letopočtu 2010 uvedla na trh svou řadu oblečení, bot, šperků a kabelek pojmenovanou podle svého velkého hitu Material Girl. Ta mířila k dospívajícím dívkám a částečně byla založena na Madonnině vzhledu v běhu času. S projektem zpěvačce pomáhala tehdy 13-letá dcera Lourdes.

0: Přeju vám hezký poslech Signál rádia. Tento týden se vám opět vyplatí s námi vstávat. Od pondělí do pátku rozdáváme v ranním vysílání hned dva krásné dárky na jednou. Máme pro vás skvělé prázdninové čtení, knihu Mikulášovi nevydařené cestálie. Dobrodruh Mikuláš Focko vás v ní zavede na Dálný východ a velmi odlehčenou a humornou formou se podělí o neobvyklé zážitky, dramata a nehody. A protože u čtení knížky se dobře pije káva, přidáme vám k tomu navíc i náš krásný rádiový hrneček, o který si k nám často píšete. Tyto dva dárky u nás získáte za jedno jediné správné slovo v kvízové hře Ano nebo ne. Hrajeme ji vždy ve všední dny krátce před 8:30. Tak vám držím palce a více zjistíte na našem webu signalradio.cz.
1: Dobrá zpráva dnešního rána na Signál Rádio. Máte pocit, že svět se řítí do chaosu, všude vládne strach a lidé si jen nadávají? Nenechte se zmást. Stále existuje mnoho příběhů plných laskavosti, naděje a dobrých skutků. A právě ty vám každé všední ráno přinášíme. Dobrá zpráva dnešního rána na Signál Rádio. Zasloužíte si začít den něčím příjemným. Signál Rádio posloucháte online na signalradio.cz.

0: Takhle hezky pohodově s Joe Cockerem a Jennifer Warne se na Signál Rádiu blížíme k 11. hodině. Do studia se přiblížil Lukáš Frelich. Vítám tě tady po víkendu, ahoj.
1: Hezké dopoledne.
0: Jaký byl víkend?
1: Báječný, relaxující, plný slunce, deště a přírody.
0: To je dobře. Teďko v půlce prázdnin, v podstatě teď na začátku srpna, ještě spousta lidí vyráží na dovolenou. Tak tady mám jedno důležité upozornění. Pokud míříte někam přes Německo, tak německá policie dneska zahájila týdenní dopravní akci, při které bude ve zvýšené míře měřit rychlost na silnicích. Tam se zapojilo 13 ze 16 spolkových zemí.
1: Tak tam pozor, ty pokuty jsou určitě vyšší než u nás.
0: Ale já chápu, že třeba při poslechu 80. to člověka láká trošku ten plyn přidat.
1: Přesně tak, vítr ve vlasech a jedeme.
0: Tak jo, opatrně, zůstaňte s námi dál. Lukáš se vám bude věnovat, Jirka se loučí a zítra v 6 ráno zase. Ahoj.

0: Přiblížila se 11. hodina, krásné pondělní dopoledne, tady je Signál Rádio. Za moment pro vás chystáme aktuální zprávy, co je nového prozradí Honza Navrátil, pak přidám taky informace z dopravy a nebude chybět ani to nejlepší z 80. let, třeba Tasmin Archer, George Harrison nebo Roxette.
1: Signál Rádio, doprava.
0: Na silnicích se toho událo opravdu hodně. Brno, Královo pole, ulice Dubrovského, tady je nehoda dvou osobních vozidel, nárazově se zdržíte. Další komplikaci potom čekejte v Praze, konkrétně na Praze 8, Nová Povltavská. Tady je nehoda tří osobních vozidel, jezdí se jedním jízdním pruhem, nárazově se vytváří kolona. A další komplikace vás ještě čeká na Praze 2 v Korunní ulici. Tady je nehoda osobního vozidla do dopravního značení před náměstím Míru. Počítejte se zdržením a jeďte opatrně, šťastnou cestu.
1: Rozhovor Signál Rádia. Další povídání bude vonět dálkami. Vypravíme se až do Indického oceánu na nádhernou Srí Lanku. Naším průvodcem bude Češka Marcela Priamal, která na tomto ostrově žije a zná ho opravdu zblízka. Poví nám, v čem se život na Srí Lance liší od toho našeho, jací jsou místní lidé, jak bezpečná je tato země pro turisty a které období je nejlepší pro návštěvu. Dozvíme se také, co byste při cestě na Srí Lanku rozhodně neměli vynechat a jaké místní speciality stojí za ochutnání. O tom všem si bude Lucka Cinková povídat s Marcelou Priamal u nás na Signál Rádiu ve středu po 10. hodině. Rozhovor Signál Rádia.
2: Nuda ve městě? Vyměňte asfalt za pořádnou jízdu.
3: Bikepark Tanvaldský špičák v Jizerských horách hlásí otevřeno. Čeká vás 12 kilometrů trailů pro rodiny i zkušené bikery. Od plynulých vln až po nový skákací trail.
2: Nemáš kolo? Nevadí. Půjčovna a servis jsou přímo u lanovky.
3: O prázdninách jezdíme denně. Detaily najdete na www.skijizerky.cz.
4: Nejpřesnější informace o počasí vám zajistí Morecast, prémiová aplikace počasí. Stáhněte si ji teď zdarma.
1: Udělejte si ze svého mobilu rádio. Je to úplně jednoduché. Nainstalujte si naši aplikaci z App Store nebo z Google Play podle typu vašeho telefonu. Budete nás mít neustále po ruce a díky apce vám budou hrát ty nejlepší osmdesátky ze Signál Rádia i na vašich cestách. Signál Rádio, zprávy.
5: Hezké dopoledne, 11. hodina je tady, posloucháte Signál Rádio a teď také další zprávy. Všichni čtyři obvinění z útoku na zbrojovku LPP Holding v Pardubicích, kterým soud prodloužil vazbu o další 3 měsíce, podali proti rozhodnutí stížnost. Sdělil to soudce okresního soudu v Pardubicích Karel Gobernac. Na letošní ročník filmového a hudebního festivalu Litomyšl Fest vydali pořadatelé přes 22 tisíc vstupenek. Proti loňsku je to o 3 tisíce až 4 tisíce více, i když počet uváděných filmů byl obdobný. Navíc bylo pouze letní kino. Návštěvníci také hlasovali o ceně diváků. Uvedla to Barbara Trojanová z pořadatelského týmu.
6: Vítězem se stal dokument Heleny Třeštíkové Časozběrný Bára Basiková, stejně jako ve Varech. A na druhém místě, které my nevyhlašujeme, skončil by ze severské sekce Poslední King a na třetím místě britský film Přísahám, že za to nemůžu.
5: Doplňme, že během 5 festivalových dní se promítalo v celkem 7 sálech s kapacitou přes 1600 diváků. Teherán v současnosti nevede žádné rozhovory se Spojenými státy. Jedná pouze s Ománem o plavbě v Hormuzském průlivu. Uvedla to podle agentury Reuters iránská diplomacie.
1: Co se děje v regionu?
5: O 35 880 se za loňský rok zvýšil počet automobilů registrovaných na území hlavního města. Celkem jich je 1,36 milionu. Asi 1,1 milionu z nich tvořily na začátku letošního roku osobní automobily. 145 183 nákladní vozy, 110 791 motocykly a zbytek autobusy, pracovní stroje, traktory a další vozidla.
1: Sport.
5: Ve sportu míříme do světa fotbalu. Brankář Lukáš Horníček přestoupil z Bragy do Newcastlu a podepsal 5letou smlouvu. S částkou 30 milionů eur je třetím nejdražším českým fotbalistou.
1: Signál Rádio, počasí.
5: Pondělní den je s jasnou až polojasnou oblohou. Při přechodně zvětšené oblačnosti se místy mohou vyskytovat přehánky. Vítr fouká jižní rychlostí maximálně do 6 metrů za sekundu a teploty už stoupají. Dnes je naměříme mezi 31 a 36 stupni Celsia. Připravme se na pořádné vedro. Tolik další zprávy. Pokračujeme na Signálu 80.
1: Signál Rádio. Signál Rádio.
0: 2 minuty po 11. hodině, dobré pondělní dopoledne. V polovině léta je dobré myslet na naše zdraví a podzimní nebo zimní období. Proč tomu tak je, prozradím za chvíli a budeme taky hrát to nejlepší z 80. let. S vámi Lukáš Frelich a teď George Michael.
1: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

Tasmin Archer teď s námi na Signál rádiu. Chřipka, nachlazení, únava, to všechno jsou podivní neduhy, které můžeme řešit bylinkami. Proto je dobré už nyní na to myslet. Podle odborníků je právě měsíc srpen nejlepší pro sběr bylinek, jsou prý v nejlepší kondici a obsahují nejvíce látek, které nám pomohou. Při sběru bychom měli věnovat zvýšenou pozornost tomu, v jaké bylinka je kondici, zda není napadena nějakými škůdci nebo plísní, netrhat je mokré po dešti a dávat je do, nebo respektive nedávat je do igelitových tašek. Doma by sušení mělo proběhnout na studeném a tmavém místě, kde bychom je měli i po zbytek roku skladovat. Pro zajímavost, mezi nejvíce opomíjené bylinky patří růže, která dokonale řeší kašel a nachlazení.

0: Takhle zní nejlepší playlist 80. let a Prince. Sociální sítě, to je místo, kde se vyplatí být s námi. Třeba na našem Facebooku zjistíte, že máme pro vás dobrou knihu na prázdniny a taky myslíme na vaší ranní kávu. Tak se mrkněte, ať víte, co je tento týden ve hře, a já vám k tomu budu taky hrát. Už za moment.
1: Nejlepší probuzení do nového dne. To je Ráno na Signál Rádiu. Čerstvé zprávy, aktuální informace, zajímavosti z domova i ze světa nebo sport. Poradíme, co si vzít na sebe, aby vás nepřekvapilo počasí. Víme, jak to jezdí na silnicích. A nechybí ani pravidelné soutěže. A to všechno doplňuje hudba, která vás zaručeně vytáhne z postele. Uvařte si kafe, zapněte rádio a my se postaráme, abyste do nového dne vstoupili s dobrou náladou a přehledem o aktuálním dění. Hudba, která nestárne, a informace, které potřebujete. To je Ráno na Signál Rádiu. Vstávejte s námi. Signál Rádio posloucháte online na signálradio.cz.

pohodové rytmy, Bananarama a single, který nás pořád hodně baví. Za chvíli Roy Orbison, Eddie Grant nebo třeba Whitney Houston, tak zůstaňte dál v naší společnosti a mějte hezké pondělí.

0: Chvilku před polednem je s vámi Whitney Houston a taky Signál Radio, kde za chvíli bude pokračovat naše osmdesátkové léto. Připraven je Phil Collins, Noland nebo taky Sting. Teď už nesmí chybět aktuální zprávy s Honzou Navrátilem a taky prozradím, jak to vypadá s dopravou.
1: Signál Radio, doprava.
0: Hned tři dopravní komplikace vás čekají v Praze. Ta první, Pražský okruh, exit 28, nájezd z Evropské ulice ve směru na letiště. Tady je nehoda, nákladňáku s osobákem, nárazově se zdržíte. Další komplikace vás čeká v centru na Praze 1, Benediktská ulice, hlásí nehodu dvou osobních vozidel, komunikace je téměř neprůjezdná. A ještě dejte pozor na Praze 5, na Smíchově, Zborovská ulice, tady je nehoda dvou osobáků a místo je s obtížností průjezdné. Zdržíte se ideálně, pokud můžete, jeďte jinudy a hlavně opatrně. Šťastnou cestu!

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Hezké poledne, posloucháte Signál Rádio, na řadu přichází zprávy. Bitcoinová kauza míří k soudu. Žalobkyně z vrchního státního zastupitelství v Olomouci obžalovala čtveřici lidí. Připomeňme, že případ souvisí s darováním kryptoměny s pochybným původem v hodnotě téměř miliardy korun ministerstvu spravedlnosti od dříve odsouzeného drogového dílera Tomáše Jiříkovského. Pro něj žalobkyně žádá 9letý trest a dalších 20 let vězení za provozování darknetového tržiště. Kromě Jiříkovského čelí obžalobě také ex-minister spravedlnosti Pavel Blažek, pro kterého žalobkyně požaduje trest 6,5 roku. Stejný trest požaduje také pro ministrova náměstka Radomíra Daňhela a pro advokáta Káry Matice navrhuje trest 8 let vězení. Film Pět švestek režiséra Jana Svěráka míří do kin ve Velké Británii. Podle tvůrců se jedná o čtvrtý český film, který se za 30 let dostal ve větším měřítku právě do britských kin. A Spojené státy a Japonsko potvrdili, že po 15 letech podnikli společnou intervenci na pomoc japonské měně jen. Cílem bylo zastavit pokles této měny, která minulý týden spadla na své 40-leté minimum.
0: Co se děje v regionu?
1: Do systému pražské integrované dopravy přibyly o víkendu oblasti Humpolecka a Pelhřimovska. Díky tomu jsou zavedeny změny na desítkách autobusových linek a současně také vznikla i některá nová rychlá spojení. Hlavní novinkou je spuštění expresní linky číslo 401. Ta za 2 hodiny projede trasu z Prahy přes Loket, Čechtice a Křelovice až do Pelhřimova.
0: Sport.
1: Slovinský cyklista Tadej Pogačar se po rekordním 5. triumfu na Tour de France chystá letos také na Vueltu. Tu ještě nikdy v kariéře nevyhrál.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Venku je polojasno až jasno a teploty měříme kolem 33 stupňů Celsia. V noci na zítřek bude obloha jasná a bude teplo. Teploty klesnou na 22 až 17 stupňů. Zítřejší den bude jasný až polojasný, odpoledne očekáváme zvětšenou oblačnost a také lokální výskyt přeháněk a bouřek. Vítr zítra zafouká od jihovýchodu rychlostí do 6 metrů za sekundu a bude opět teplo. Nejvyšší teploty během zítřka naměříme od 34 do 39 stupňů. Na horách počítejme s teplotou kolem 30. Tolik polední zprávy. Dobrou chuť k obědu přeje Honza Navrátil.
0: Signál Rádio.
2: 12 hodin 2 minuty. Společnost vám dělá Signál Rádio. Letní vedra lákají k vodě, které se ale díky teplému počasí kazí kvalita. Víc prozradím za chvíli, k tomu přidám i další skvělé hity. S vámi Lukáš Frelich a tady je Michael Jackson. Hezké poledne.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: takhle zní nejlepší osmdesátky a taky Signál Rádio. S postupujícím létem musíme počítat s tím, že se voda v přírodních nádržích postupně zhoršuje. Přibývá míst, která už nejsou vhodná ke koupání. Kvalitu vody pravidelně sledují hygienici, ale rychlou kontrolu na přítomnost zdraví škodlivých organismů si můžeme udělat i sami s pomocí PET lahve. Jak to udělat, prozradí hygienička Helena Mikulášová.
1: Můžeme si vzít prázdnou průhlednou PET lahev, nabrat si do ní vodu a nechat stát tu PET lahev 20 minut na sluníčku. To je důležité, aby byla na světle, na tom sluníčku. Ty synice jdou za tím světlem a zhruba za těch 20 minut, pokud pozorujeme zelený prstenec u ústí té lahve, tak můžeme s velkou pravděpodobností říci, že jsou tam synice.
0: Hygienici testují vodu na vybraných koupalištích a přírodních nádržích většinou jednou za 14 dní. Informace pak zveřejňují na svých webových stránkách. Každý tak může zjistit, zda je na daném místě voda vhodná ke koupání.

0: Velká klasika z 80. a Gloria Estefan. Vysoké teploty mohou působit problémy na různých místech, co třeba chlazení jaderných elektráren. Jak jsou na tom Dukovany, prozradím za chvíli. Sandra, Tom Petty nebo Frankie Goes to Hollywood vám zkrátí čekání. Hezké dopoledne.
1: Na vašich cestách už nemusíte přelaďovat. Poslouchejte signál rádio v autě digitálně v DAB+. Čistý zvuk a žádné šumění. Jen zajímavé informace a hity, které nestárnou přímo do vašeho auta. Ujíždějte se Signál rádiem na 80kách digitálně v DAB+ po celém Česku. Signál rádio posloucháte online na signalradio.cz.

0: V pondělí odpoledne vám společnost dělá signál rádio. V současnou chvíli vás mohu uklidnit. I přes takto velké tropické teploty jaderná elektrárna Dukovany chladí velmi dobře. Podrobnosti přináší kolega Luděk Savana Urbánek.
1: Navzdory tropickým teplotám a přetrvávajícímu suchu se obyvatelé Třebíčska nemusí obávat omezení provozu jaderné elektrárny Dukovany. Podle společnosti ČES mají elektrárny díky chladícím věžím dostatek vody pro chlazení i během současné vlny veder. Provoz kvůli suchu musela ale v minulých dnech omezit například maďarská jaderná elektrárna Pax. Kvůli nízkému průtoku Dunaje pokračuje v produkci energie zhruba na polovičním objemu, než je běžné. Problémy s výrobou energie kvůli suchu hlásí i Rumunsko. Za současný pokles vody v Dunaji může podle médií kombinace dlouhodobého sucha a letní vlny veder. Jaderné elektrárny Dukovany a Temelín využívají pro chlazení kondenzátorů systém chladících věží. Díky tomu nikdy v minulosti nemuseli jakkoliv omezovat provoz v souvislosti s hydrologickou situací. Spotřeba vody pro chlazení je v tomto případě řádově menší než u elektráren s takzvaným průtočným chlazením. Luděk Savana, Urbánek, Třebíč.

0: Královna popu Madonna chvilku před 13. hodinou na Signál rádiu. Za moment to nejlepší z 80. let, přesně takový bude náš playlist. Připraveni jsou Boniem, UB40 nebo třeba Depeche Mode. Teď už nesmí chybět zprávy s Honzou Navrátilem a taky informace z dopravy.
1: Signál rádio, doprava.
0: Pozorujte ve středu Brna, Lidická ulice, tady je nehoda dvou osobních vozidel a projíždí se ve snížené rychlosti. Další komplikace vás potom čeká na výjezdu z Prahy po dálnici D11, 14,5 km ve směru na Hradec. Tady havarovala dodávka a na místě taky uniká olej, jsou tam i záchranné složky. Počítejte s nárazovým zdržením a hlavně jeďte opatrně. Šťastnou cestu!

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Hezké odpoledne i se 13. hodinou na Signálu pokračujeme dalšími zprávami. A začínáme je počasím. Červenec byl v Česku stejně jako poslední dva měsíce nadprůměrně teplý. Velmi vysoké teploty panovaly hlavně na konci měsíce, kdy už letos podruhé teplota vyšplhala nad 40 stupňů. V červenci také málo pršelo a v kombinaci s vlnami veder se zhoršuje situace se suchem. Průměrná červencová teplota v Česku byla podle Českého hydrometeorologického ústavu 19,3 stupně, což je o 1 stupeň více než je dlouhodobý normál z let 1991 až 2020. Od začátku sledování v roce 1961 se jedná o 11. nejteplejší červenec. Balíkovna se po odchodu šéfa divize Martina Kmenta plně začlení do České pošty, řekl to ministr vnitra Lubomír Metnar. Nové vedení balíkovny tak už pošta hledat nebude. A novým českým velvyslancem v Indii bude Marek Libřický. Do Chile nově zamíří diplomatka Daniela Čapková. V Egyptě bude Česko zastupovat Jakub Šlosárek a v Kataru pak diplomatka Marta Hušková.
0: Co se děje v regionu?
1: Na Staroměstský Orloj v Praze se po opravě vrátily opravené sochy ze spodní řady. Ty počátkem května sejmuli restaurátoři a odvezli je do dílen. Nyní by měli pokračovat v restaurování soch v horní řadě. Práce by měly být hotové letos na podzim. Magistrát za ně zaplatí 367 tisíc korun. Na Staroměstském Orloji je celkem 12 dřevěných soch apoštolů, kteří se objevují v okénkách každou hodinu.
0: Sport.
1: Ve věku 79 let zemřel včera bývalý rakouský hokejista Josef Pušnik, člen síně slávy Mezinárodní federace a ve své zemi držitel ocenění hráč století. O jeho úmrtí informoval klub z Klagenfurtu, ve kterém Pušnik strávil navzdory zájmu ze zahraničí, včetně NHL, celou svoji hráčskou kariéru.
0: Signál Rádio, počasí.
1: A zprávy ve 13 hodin končíme pohledem na počasí. Venku je jasno a teploty měříme kolem 35 stupňů Celsia. V noci na zítřek bude také jasno a teploty klesnou na 22 až 17 stupňů. Zítřejší den bude s jasnou až polojasnou oblohou. Odpoledne očekáváme zvětšenou oblačnost a také lokální výskyt přeháněka nebo bouřek. Vítr zítra zafouká od jihovýchodu a bude opět velmi teplo. Nejvyšší denní teploty vystoupají na hodnoty od 34 do 39 stupňů Celsia. Na horách počítejme s teplotou kolem 30 stupňů. Tolik zprávy.
0: Signál Rádio. Signál Rádio.
2: Pár minut po 13. hodině jste se Signál Rádiem, kde už za moment poradíme, jak se vyvarovat, pokud je na dovolené. K tomu hrát budeme to nejlepší z 80. Na start Bobby McFerrin. Hezké odpoledne.
0: Signál Rádio. To nejlepší z 80. let.

0: UB40 je teď s námi na Signál Rádiu. Dostat pokutu na dovolené není nic příjemného. Na co si dát pozor, prozradil ráno Jirka Svoboda.
1: Co zaznělo dnes ráno na Signál Rádiu.
0: Pokud se letos chystáte na dovolenou do Itálie, možná se vyplatí přibalit si kromě opalovacího krému i trochu větší ohleduplnost. Řada oblíbených letovisek totiž zpřísnila pravidla pro turisty a za jejich porušení hrozí poměrně vysoké pokuty.
2: Například v přímořském letovisku Pesaro je zakázáno kouřit na plážích, a to včetně elektronických cigaret. Pokuty se tam pohybují od 25 až do 500 eur. Přísnější pravidla platí také na ostrově Capri, a pokud se vydáte do Benátek jenom na jednodenní návštěvu, tak si nezapomeňte ověřit, jestli se na vás nevztahuje vstupní poplatek. Stačí se ale chovat jako slušný host a z Itálie si odvezete jenom krásné zážitky a žádnou nepříjemnou pokutu.
0: Co přinese zítřejší den, informace ze silnic nebo soutěžní kvíz vám dáme zítra ráno. Den startujeme už v 6, tak nezapomeňte vstávat s námi.
1: Vstávejte se Signál Rádiem a budete vědět víc.

0: Ivata Bartošová, posloucháte Signál Radio. Už za moment budeme vzpomínat na single z magnetofonové pásky, tentokrát zamíříme do roku 1982. Rick Astley, McRaeley nebo třeba Cool and the Gang, to jsou osmdesátky, které vám zpříjemní čas v práci.
1: Na Signál Radio pro vás máme bleskovou soutěž.
2: Ano nebo ne?
1: Každé všední ráno dostanete kvízovou otázku, na kterou můžete odpovědět pouze slovem ano nebo ne.
2: Jediné správné slovo vás dělí od lákavé výhry.
3: Tentokrát pro vás máme hned dva dárky na jednou. Knihu Mikulášovy nevydařené cestálie, která je skvělým prázdninovým čtením. Popisuje dobrodružnou cestu na Dálný východ. Je postavená na ironii a humoru a díky neobvyklým zážitkům a nehodám poznáte odlehčenou formou i méně známé kouty světa. A ke knize vám navíc přidáme i náš tolik žádaný rádiový hrneček.
1: Jste připraveni odpovědět správně? Ano nebo ne?
2: Hrajte s námi každé všední ráno po 8 hodině.
1: Ano nebo ne na Signál Rádiu.
4: Signál Rádiu posloucháte online
2: na signálradio.cz.

0: Takhle zní Signál Rádio a před námi je single, co jsme si nahrávali na pásku.
1: Magneťák Signál Rádia.
0: Částečný rozpad kapely z důvodu úmrtí jednoho z členů a u druhého došlo k vyhození. Vše se seběhlo téměř ve stejnou dobu a také na nahrávku nové písně zbyl pouze bubeník a zpěvačka. Ostatní hudebníci byli narychlo najati a neměli s kapelou nic společného. To je příběh singlu, který dobil svět napříč kontinenty a taky soundtrack k filmu The King of Comedy. Anglická formace Pretenders Back on the Chain Gang.
1: Magneťák Signál Rádia.
2: Aneb, co jsme si nahrávali na pásky?

0: Za 3 minuty udeří 14. hodina a společnost vám dělá Signál Rádio. To nejlepší z 80. let je připraveno. Hrát budeme Cher, taky Pretenders a nebo třeba Roxette. Teď už nesmí chybět zprávy a taky informace z dopravy.
1: Signál Rádio, doprava.
0: Pozor, dejte v Praze ve Štěrboholech, Průmyslová ulice před křižovatkou s Černokosteleckou. Tady je nehoda osobáku s nákladňákem. Zdržíte se do 5 minut. Další komplikace vás potom čeká v Karlíně, ulice Pobřežní v oblasti metra Křižíkova. Tady je nehoda 2 osobních vozidel. Komunikace ve snížené rychlosti zůstává průjezdná. Tak tu dejte nohu z plynu a jděte opatrně.
1: Rozhovor Signál Rádia. Další povídání bude vonět dálkami. Vypravíme se až do Indického oceánu na nádhernou Srí Lanku. Naším průvodcem bude Češka Marcela Priamal, která na tomto ostrově žije a zná ho opravdu zblízka. Poví nám, v čem se život na Srí Lance liší od toho našeho, jací jsou místní lidé, jak bezpečná je tato země pro turisty a které období je nejlepší pro návštěvu. Dozvíme se také, co byste při cestě na Srí Lanku rozhodně neměli vynechat a jaké místní speciality stojí za ochutnání. O tom všem si bude Lucka Sinková povídat s Marcelou Priamal u nás na Signál Rádiu ve středu po 10. hodině. Rozhovor Signál Rádia.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Příjemné odpoledne i se 14. hodinou pro vás máme na Signálu další zprávy. Žalobkyně z vrchního státního zastupitelství v Olomouci obžalovala celkem 4 lidi kvůli bitcoinové kauze. Obžalobu obdržel krajský soud v Brně. Případ souvisí s darováním kryptoměny s pochybným původem v hodnotě téměř miliardy korun ministerstvu spravedlnosti, a to od dříve odsouzeného drogového dílera Tomáše Jiříkovského. Zatím se neprokázalo, že bitcoiny pocházejí z trestné činnosti. Uvedl to jeden z obžalovaných, ex-ministr spravedlnosti Pavel Blažek. Nepokládá se za vinného, obžalobu ještě nemá k dispozici. Bývalý náměstek ministra spravedlnosti Radomír Daňhel nesouhlasí s obžalobou, nemá podle něj oporu v provedeném vyšetřování. A další z obžalovaných, advokát Karim Tic, vinu popírá a kritizuje postup policie a žalobců. Vyšetřování není dokončené a chybí podle něj posudky. Pracovník České národní banky stíhaný za krádež podal stížnost proti rozhodnutí o vazbě. Dodejme, že muž pracoval v brněnské pobočce centrální banky. Podle kriminalistů kradl z banky peníze a způsobil tak škodu za desítky milionů korun. Ceny ropy na začátku tohoto týdne výrazně klesly. Důvodem je skutečnost, že americký prezident Donald Trump oznámil obnovení jednání s Íránem. Trhy tak reagovaly na signály možného zmírnění napětí v Perském zálivu, které v posledních měsících vyvolávalo obavy z rozsáhlejší konfliktu a také z ohrožení globálních dodávek energií.
0: Co se děje v regionu?
1: Od vzniku spolku Trafačka, předchůdce dnešní pražské Trafo galerie, letos uplyne 20 let. Galerie, která se zrodila v bývalé trafostanici ve Vysočanech a dnes sídlí v pražské tržnici, chystá oslavu na pátek 13. listopadu. Poprvé se výročí nebude připomínat výstavou, ale večerem na zatím tajném místě v tržnici nazvaným Zapomínačka. Ten nabídne hudební vystoupení a také uměleckou tombolu.
0: Sport.
1: Fotbalisté Sparty se v případě postupu přes Lyon utkají v závěrečném čtvrtém předkole Ligy mistrů s vítězem dvojzápasu mezi Fenerbahce a Štýrským Hradcem. A fotbalisté Plzně se v závěrečném čtvrtém předkole Evropské ligy utkají s Berševou nebo Červenou zvezdou Bělehrad. Západočeši začnou dvojzápas venku.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Venku je jasno a teploty měříme kolem 35 stupňů Celsia. V noci na zítřek bude jasno a teplo, teploty klesnou na 22 až 17 stupňů. Zítřejší den bude s jasnou až polojasnou oblohou, odpoledne ale podle meteorologů očekáváme zvětšenou oblačnost a také lokální výskyt přeháněk anebo bouřek. Vítr zítra zafouká od jihovýchodu rychlostí do 6 metrů za sekundu a bude opět teplo. Nejvyšší denní teploty během úterka vystoupají na hodnoty od 34 do 39 stupňů Celsia. Tak to byly další zprávy. Lukáš otevírá další hodinu plnou 80.
0: Signál Rádio.
2: 14 hodin a 2 minuty. Věděli byste, jaká skladba byla nejhranější v roce 1996 v létě? Zatím tipujte, za chvíli vám to prozradíme. Nejdřív pojďme hrát, připravené kapela YouTube na Signál Rádiu. Hezké pondělní odpoledne přeje Lukáš Frelich.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Chicago, teď s námi na Signál rádiu. Letní taneček, který dobil svět, teď připomene kolega Lukáš Bláha.
1: Signály hudební minulosti. Signály hudební minulosti.
2: Pro začátek se tentokrát zaměříme na 3. srpnový den přesně před 30 lety. To zahájilo španělské duo postarších pěvců Los del Rio, v překladu Ti z řeky, neskutečnou 14-týdenní jízdu v čele amerického singlového žebříčku s Makarenou. Nahrávka, kterou si po všech koutech planety zakoupilo 11 milionů posluchačů, byla hudební stanicí VH1 zařazena na číslo 1 takzvaných One Hit Wonder, tedy zázraků jednoho hitu všech dob. Tak schválně, kdo z vás ještě pamatuje ty taneční kreace?

Na druhé zastávce je třeba obdivně zatleskat Brianu Mayovi. 3. srpna 2001 odevzdal kytarista Queenu svou doktorandskou práci z astronomie. 36 roků poté, co ji opustil, aby se připojil ke kapele. May nedávno prováděl pozorovací výzkum na španělském ostrově Tenerife, kde studoval vznik zvědokruhových prachových mračen.

Krám zavíráme s královnou Popu. V letopočtu 2010 uvedla na trh svou řadu oblečení, bot, šperků a kabelek pojmenovanou podle svého velkého hitu Material Girl. Ta mířila k dospívajícím dívkám a částečně byla založena na Madonnině vzhledu v běhu času. S projektem zpěvačce pomáhala tehdy 13-letá dcera Lourdes.

Signál Rádio hraje osmdesátky. Signál Rádio. Signál Rádio. To nejlepší z osmdesátek.

0: Takhle hraje Signál Radio a Pet Shop Boys. Přednášky a diskuze, filmové projekce, divadelní a taneční vystoupení, to vše tento týden nabídne Praha. Pozvání přidám za chvíli, do té doby hrajeme Eurythmics, Bryan Adams, nebo třeba Whitney Houston, tak zůstaňte dál s námi.
1: Dovolená v osmdesátkách. To bylo MBčko naložené až po střechu. Máma balila řízky do alobalu, táta kontroloval benzín v kanistru a my věděli, že vyrážíme za dobrodružstvím. Mapa na klíně, na hranicích pas a výjezdní doložka a pak už hurá směr Balaton, Rujána nebo Jugoslávie. A nebo jen podstan k rybníku za městem. Na tom vlastně nezáleželo. Osmdesátkové léto mělo své neopakovatelné kouzlo. Tranzistoráku hráli Modern Talking, Sandra nebo Madonna a my měli pocit, že prázdniny nikdy neskončí. Časy se změnily, začali jsme létat, auta jsou rychlejší a místo mapy máme navigace.
2: Jedno ale zůstává stejné. Hity, které nestárnou.
1: Užijte si osmdesátkové léto se Signál Rádiem a hudbou, která vás vrátí do časů vašeho mládí. Signál Rádio posloucháte online
2: na signalradio.cz.

0: Za 5 minut, 3:15 je s vámi Signál Rádio. Praha od dneška hostí další ročník festivalu Prague Pride. Podrobnosti má Honza Navrátil.
1: Hezký den, tak myslím, že festival Prague Pride není nutné nijak zvlášť představovat, ale pro jistotu jde o lidskoprávní festival, který usiluje o změnu postavení LGBT plus lidí. Mezi jeho základní zásady patří respekt k lidským právům, vytváření inkluzivního prostředí a také podpora rozmanitosti ve společnosti. Festival vychází z hodnot svobody, rovnosti a lidské důstojnosti. První ročník se v Praze konal v roce 2011. Tenhle festival není ale pouze o duhovém průvodu hlavním městem, ale během celého týdne se chystá kolem 200 různých akcí. Mezi festivalové klasiky patří nejrůznější přednášky a diskuze, filmové projekce, divadelní a taneční vystoupení, talk show, sportovní události, duchovní setkání a samozřejmě také zábava v podobě koncertů, parties nebo pikniků. Vrcholem programu je pak sobotní průvod Prahou, který letos povede z Václavského náměstí na Štvanici, která je mimochodem novým festivalovým centrem. Více, vlastně úplně všechny podrobnosti o festivalu najdete na webu praguepride.com. Hezký den přeje Honza Navrátil.

0: Michael Jackson chvilku před 15. hodinou. Tady je Signál Radio a naše 80. léto. Za moment Ace of Base, Black nebo třeba Amy Stewart. Teď už zprávy a taky informace z dopravy.
1: Signál Radio, doprava.
0: Pozor, dejte v Praze na Balabence, křižovatka ulic Českomoravská a Sokolovská. Tady je nehoda, dvou osobních vozidel, částečně blokují dopravu. Zdržíte se, tak s tím počítejte a jeďte opatrně.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Příjemné odpoledne i s 15. hodinou pro vás na Signálu máme další dnešní zprávy. Deficit státního rozpočtu minulý měsíc meziročně vzrostl o 8,5 miliardy korun na 176,6 miliardy. Proti předchozímu měsíci klesl o 7 miliard. Červencové příjmy posílilo téměř 30 miliard korun z rozpočtu Evropské unie, což přispělo k dosažení 7 miliardového měsíčního přebytku. Informovalo o tom Ministerstvo financí. Letošní červencový deficit byl druhý nejnižší od roku 2020, ale zároveň šestý nejvyšší od vzniku Česka. V Praze dnes začal festival Prague Pride, potrvá až do neděle. Nabídne téměř 200 akcí, letos je spojuje téma Časy se mění. Vrcholem 16. ročníku přehlídky na podporu rovnosti a práv leseb, gayů, bisexuálu a trans lidí bude sobotní duhový průvod centrem metropole. A francouzské úřady v souvislosti s letošními lesními požáry zadrželi už 375 osob, z toho 142 nezletilých. Podle zprávy agentury AFP bylo uvězněno 36 lidí.
0: Co se děje v regionu?
1: 3000 svých obecních bytů hodlá zmapovat radnice Prahy 2. Spolupracovat s ní bude pražská organizace vozíčkářů. Cílem je zajistit podklady pro efektivní přidělování bytů lidem s různými potřebami i plánovat budoucí investice do bezbariérových úprav. Praha 2 je jednou z prvních městských částí, která se do pasportizace bytů pustila.
0: Sport.
1: Ve sportu míříme na ledovou plochu. Hokejová Kometa Brno by totiž měla od ledna hrát domácí zápasy v nové hale na brněnském výstavišti. První má být podle majitele Libora Zábranského duel se Spartou s datem 10. ledna.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Venku je jasno, teploty se pohybují kolem 35 stupňů Celsia, v noci na zítřek bude také jasno a teploty klesnou na 22 až 17 stupňů. Zítřejší den nám nabídne jasnou až polojasnou oblohu, odpoledne ale očekáváme zvětšenou oblačnost a lokálně se mohou vyskytnout přehánky a také bouřky. Vítr bude zítra foukat od jihu a bude opět teplo. Nejvyšší teploty naměříme od 34 do 39 stupňů, na horách počítejme s teplotou kolem 30. Další odpolední zprávy na Signálu končí, u dalších se za hodinu těší Honza Navrátil.
0: Signál Rádio. Signál Rádio.
2: 15 hodin, 3 minuty, hezké odpoledne přes Signál Rádio. Někdy se ztracené věci objeví docela nečekaně. Kuriozní příběh pro vás budu mít za chvíli. Teď se o začátek další společné hodiny postará Phil Collins. Pěkné pondělí, s vámi stále Lukáš Frelich.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

Black Wonderful Life na Signál Rádiu. Taky se vám někdy stalo, že jste doma hledali nějakou věc a ve finále úplně marně? Rozhodně si z toho nic nedělejte, je dost možné, že ji třeba objeví až vaše vnoučata. Podobná věc se stala v Austrálii. Do místní knihovny se vrátila kniha po dlouhých 150 letech. Přinesl jí dělník, který jen tak náhodou jí našel zazděnou ve stěně domu při rekonstrukci. Pokuta k dnešnímu dni by za prodlení činila asi 28 tisíc australských dolarů, což je něco přes 400 tisíc korun na naše. Vlastně je to takové až jako neuvěřitelné uvědomit si, že tahle ta kniha byla vypůjčená v roce 1876.

0: Světový velikán, to je Elton John. Už zítra vám dáme nový díl pořadu Miluju Prahu, kde se bude mluvit o oltářním obrazu v chrámu svatého Mikuláše. Tento díl byste si neměli nechat ujít, protože na tomto obrazu je údajně šifra k velkému pokladu. Obraz působí velmi tamným nebo tajemným dojmem a je na něm asi nejzáhadnější obličej světce. Lidé kdysi věřili, že obraz má podivnou moc nad těmi, kdo se do něj dlouze zadívá. Když budete dobře poslouchat, dozvíte se, proč se přijít na obraz podívat právě v odpoledních hodinách. Další poutavé vyprávění Davida Černého si nenechte ujít u nás na Signál Rádiu. Zítra chvilku popolední.
1: Signál Rádio má novou mobilní aplikaci. Vylepšený design, živé vysílání, informace o právě přehrávané skladbě, možnost poslat vzkaz, audiosprávu nebo fotku přímo do studia. Nechybí ani denní program nebo tipy, kam vyrazit za zážitky. Novou aplikaci stáhněte zdarma z App Store nebo Google Play podle typu vašeho telefonu. Signál Rádio, a to nejlepší z 80. let, budete mít s naší vylepšenou apkou neustále po ruce. Signál Rádio posloucháte online na Signál Rádio.

0: Za 8 minut, 3:15, tady je Signál Radio, se mnou ve studiu taky nachystán kolega Lukáš Bláha, hezké odpoledne.
1: Hezké odpoledne, to byla krásná romantika.
0: Ano, právě jsem chtěl říct Stevie B, Because I Love You, a úplně jsem si říkal, že tempo té skladby vystihuje dnešní pracovní morálku v tom horku.
1: Ano, přesně tak.
0: Takhle to bych si pustil do uší při nějaké manuální práci nebo ano, jakékoliv práci.
1: Takhle
0: venku.
1: Rychle by mi to šlo.
0: A takhle rychle by mi to šlo.
1: Mě zaujala jedna věc, a nevím, jestli se o tom náhodou třeba už nemluvil ve vysílání. Ono se to tuším asi objevilo už minulý týden, že ve Finsku mají košíky pro single lidi, si představ. Jako jdeš nakupovat.
0: Ano.
1: A máš, ten, kdo má růžový košík, tak je single.
0: Jo, takhle to tam je oddělený, no, aby třeba se lidi mohli seznámit.
1: Jeden chleba a jednoho pána.
0: A já jsem si myslel, že ve Finsku se nejlíp seznamuje v sauně.
1: To, ano. To
0: zajímalo by mě, v jakých tam chodí barvách.
1: To je pravda, že by si si vzal jako župánek.
0: Vlaječku třeba. Kšeltovku možná.
1: No, tak to.
0: Holky, čelenku, kluci, kšeltovku, hele, a jdeme do sauny se seznámit.
1: Tak, no, tak já myslím, že proč ne u nás? A ono bylo nějak metro, ne? Že byl ten jeden vagón.
0: Něco bylo, nějaký vagón pro single nebo na seznámy. Přesně tak. No. Tak třeba na podzim se toho znova dočkáme, proč ne? Každopádně nic to nemění na tom, že Lukáš Bláha s vámi bude dál po 16. hodině. Já se loučím, mějte se krásně a zítra v 11 dopoledne se na vás budu těšit. Ahoj.

0: Projekt 8 Wonder nás Féteru Signálu dostal na dohled. 16. hodiny za 4 minuty odběje čekají vás tak čerstvé zprávy, které do studia přinesl Honza Navrátil. A po nich se dočkáte opět velkých osmdesátkových hitů, třeba od Sandry, Gianni Nannini nebo Fan Young Cannibals.
1: Signál Rádio, doprava.
0: Ze všeho nejdřív ovšem míříme na tuzemské silnice. Nehodu máme v Praze na jižní spojce, konkrétně u Krče, směr Barrandovský most, kde došlo ke střetu osobního vozidla s dodávkou. V Praze na Pražském okruhu jsou komplikace teď momentálně, a to přesněji na trase, pardon, on to není pražský okruh, ne, je to dálnice D10, tak jsem se překoukl, ne D0, ale D10. První kilometr, to znamená na příjezdu ku Praze, tam jsou v sobě dvě osobní vozidla a ještě do třetice v hlavním městě teď komplikace na Opletalově ulici, a to dvě osobní vozidla se tam teď právě střetla. Taky v těchto místech raději nohu z plynu.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Hezké odpoledne, posloucháte Signál Rádio, 16. hodina je tady a na řadu přichází další zprávy. Představenstvo letiště Praha dnes zvolilo Radomíra Lašáka svým předsedou. Dodejme, že Lašák nastoupil do vedení firmy 1. srpna na základě rozhodnutí ministerstva financí. Ředitelství silnic a dálnic začalo opravovat silnici 1/37 mezi Osovou Bytýškou a dálnicí D1. Náklady budou téměř 40 milionů korun. Práce by měly skončit v říjnu. Jako první bude upravený asi 1,5 kilometru dlouhý úsek mezi Velkou Bíteší a Osovou Bytýškou, řekl to mluvčí ŘSD Jan Rídl.
2: Řidiči budou v tomto úseku projíždět kivadlově podle semaforů. Projede tudy denně přes 10 000 vozidel, budou se tvořit tedy kolony. Proto chceme stihnout kompletně vyměnit povrch vozovky do konce srpna nejpozději.
1: Dodejme, že na částečnou uzavírku naváže uzavření celé silnice. Práce se dotknou také nájezdů a sjezdů z dálnice. Naposledy byl úsek silnice mezi Osovou Bytýškou a dálnicí kompletně zavřený, když se dokončoval obchvat Osové Bytýšky a jeho napojení v roce 2021. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský dnes jmenoval svého hlavního vyjednávače při americko-rusko-ukrajinských rozhovorech o ukončení ruské války na Ukrajině Rustama Umerova šéfem vnější rozvědky.
0: Co se děje v regionu?
1: Letošní ročník festivalu Prague Pride, který dnes začíná, je ve znamení posílených bezpečnostních opatření. Důvodem je nedávný útok na obdobnou akci v Berlíně, při které jeden člověk zemřel a dalších 31 bylo zraněno. Festival našel také nové útočiště, kterým je tentokrát ostrov Štvanice. Tomu také odpovídá i trasa sobotního průvodu, který sem půjde z Václavského náměstí.
0: Sport.
1: Fotbalisté Hradce Králové se v případě vyřazení s Bešiktasem v Evropské lize utkají ve čtvrtém předkole konferenční ligy s Panathinaikosem anebo s CSKA 1948 Sofia.
0: Signál Rádio, počasí.
1: I ve zprávách v 16 hodin se podíváme na počasí. Venku je jasno, teploty se pohybují kolem 35 stupňů Celsia. Noc na zítřek bude s jasnou oblohou a teploty klesnou na 22 až 17 stupňů. Zítřejší den bude jasný až polojasný. Odpoledne očekáváme zvětšenou oblačnost a lokální výskyt přeháněk a nebo bouřek. Vítr zítra zafouká od jihovýchodu a bude opět velmi teplo. Nejvyšší denní teploty vystoupají až k 39 stupňům Celsia. Tak to byly další odpolední zprávy. Pokračujeme na Signálu další muzikou.
0: Signál Rádio.
3: A minutu po 16. už vám pokud možno pohodové, i když rozpálené pondělní odpoledne přeje od mikrofonu Lukáš Bláha. A jakákoliv pokrývka hlavy je v tomto počasí téměř nutností. Za pár chvil se proto podíváme, které jsou v létě 2026 takzvaně nejvíc in. Ať máte příjemný poslech.
0: Signál Rádio. To nejlepší z 80. let.

Zpíval nám Jon Sekáda, dáváte si pondělní odpolední signál. A chtě nechtě, jsme už nakousli druhou půlku letošních prázdnin a vypadá to, že tento týden, abyste předešli nějakému nepříjemnému úpalu či úžehu, bude třeba vycházet s něčím na hlavě. A když, tak ať vám to pěkně sluší. Já jsem pro vás tudíž zjistil, jaké pokrývky hlavy jsou nejvíc in v létě 2026. Neochvějnou klasikou zůstává baseballová kšiltovka, následovaná kloboukem. Zapomeňte ovšem na představu turistického slamáku. Teď frčí moderní rafiové klobouky, mající čistší siluetu, širší krempu a nosí se stejně samozřejmě jako lněná košile. No a možná největším překvapením letošního roku je prý návrat šátků uvázaných přes hlavu. Trend, který dlouho patřil hlavně ženám, si oblíbili též muži. Objevuje se na festivalech, plážích i v kampaních módních domů a dodává outfitu uvolněný nádech francouzské riviéry. Tak to případně zkuste, dejte vědět třeba přes mobilní aplikaci, klidně i s fotkou, co si na hlavu dáváte vy. Já myslím, že i kdyby to měly být nějaké noviny, tak hlavně, aby to proti tomu sluníčku zabralo. No a já už vám teď posílám Sandru. Hezké odpoledne.

0: Snídal, tak se jmenovala píseň od Nazaret, 5 minut před 4:30 na Signál Rádio a rtuť je teplomíru dnes po chladnějším víkendu opět stoupají ke 40 stupňům a to tak, že byl dokonce překonán teplotní rekord pro území Moravy a Slezska. Podrobnosti vám přineseme ve zprávách v celou. Než se tak stane, tak určitě budeme dál hrát v rámci 80kového léta třeba Helenu Vondráčkovou nebo OMD. Pěkné odpoledne.
1: Na Signál Rádio pro vás máme bleskovou soutěž.
2: Ano nebo ne?
1: Každé všední ráno dostanete kvízovou otázku, na kterou můžete odpovědět pouze slovem ano nebo ne.
2: Jediné správné slovo vás dělí od lákavé výhry.
3: Tentokrát pro vás máme hned 2 dárky na jednou. Knihu Mikulášovi nevydařené cestálie, která je skvělým prázdninovým čtením. Popisuje dobrodružnou cestu na Dálný východ. Je postavená na ironii a humoru a díky neobvyklým zážitkům a nehodám poznáte odlehčenou formou i méně známé kouty světa. A ke knize vám navíc přidáme i náš tolik žádaný rádiový hrneček.
1: Jste připraveni odpovědět správně? Ano nebo ne?
2: Hrajte s námi každé všední ráno po 8 hodině.
1: Ano nebo ne na Signál Rádiu.
4: Signál Rádiu posloucháte online
2: na signálradio.cz.

odpoledního signálu Helena Vondráčková. Čas, který je podle ní proti nám, teď ukazuje 16.36. A abychom se trochu schladili, pojďme k ledu. Majitel brněnské Komety Libor Zábranský dnes na zahájení přípravy mužstva na bruslích oznámil, že nic nebrání tomu, aby tým v dokončované T-Mobile aréně odehrál 10. ledna příštího roku první zápas proti Spartě. Do té doby budou Brňané nastupovat nadále v dosavadním působišti Winning Group aréně.

0: Pevně věřím, že jste si díky vysílání signálu pochutnali na popcornu od MH Band. 17. hodina se nezadržitelně blíží za minutu a kousek je tady. S ní Honza Navrátil, který připravil nejnovější zprávy a dál budou znít Starship, Air Supply nebo Bad Boys Blue, čili pecky v rámci našeho 80-kového let.
1: Signál Rádio Doprava.
0: Nejprve ovšem zjistíme, jak to jezdí. Bouralo se v Praze v Náchodské ulici, kde se střetly osobní vozidlo s motocyklem. Dvě osobní auta jsou v hlavním městě v Dobřížské ulici v sobě a ještě buďte opatrní v hlavním městě v Cínovecké, kde je porouchané vozidlo. Pokračujeme taky na D1, 48. kilometr ve směru Brno. Tam je odstavené osobní auto. No a už přímo v Brně na D1, 196. kilometr u sjezdu na D2. Tam je neprůjezdný levý pruh, tak kvůli odstavenému osobnímu autu. Šťastnou cestu.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Hezké odpoledne, i se 17. hodinou pro vás máme na signálu další zprávy a začínáme je počasím, konkrétně rekordem. Podle Českého hydrometeorologického úřadu byl totiž zřejmě překonán teplotní rekord Moravy a Slezska. Na stanici Strážnice bylo dnes ve 14 hodin a 50 minut naměřeno 39,9 stupně Celsia. Odbory veřejného sektoru opět vyzvali vládu a Andreje Babiše k jednání o růstu platů pro příští rok. Žádají o stanovení termínu schůzky, uvedl to předák Pavel Bednář. Stavba obchvatu Bučovic na Vyškovsku dnes začala pyrotechnickým průzkumem. Podle odborníků je totiž velmi pravděpodobné, že v trase budoucí silnice bude nevybuchlá munice z druhé světové války. A nejméně 6 lidí, včetně 3 dětí, zahynulo podle ruských úřadů po pádu ukrajinského dronu v Krasnodarském kraji nedaleko Moskvou okupovaného Krymského poloostrova. Videa na sociálních sítích ukazují zřícení dronu přímo na zalidněnou pláž.
0: Co se děje v regionu?
1: O 35 880 se za loňský rok zvýšil počet automobilů registrovaných na území hlavního města. Celkem jich je 1,36 milionu. Asi 1,1 milionu z nich tvořily na začátku letošního roku osobní automobily, 145 183 nákladní vozy, 110 791 motocykly a zbytek autobusy, pracovní stroje, traktory a další vozidla.
0: Sport.
1: Finskou rally ovládl domácí pilot. Který to byl, tak to říká sportovní redaktor Petr Plintovič.
2: Finský jezdec Sami Pajary vyhrál se svou Toyotou domácí finskou rally a po druhém vítězství v řadě se posunul na druhé místo průběžného pořadí mistrovství světa. Čtyři podniky před koncem ztrácí 30 bodů na vedoucího týmového kolegu Brita Elfina Evanse.
0: Signál Rádio, počasí.
1: A další zprávy doplníme počasím. V noci na zítřek bude jasno a teplo. Teploty klesnou na 22 až 17 stupňů Celsia. Zítřejší den bude jasný až polojasný. Odpoledne očekáváme zvětšenou oblačnost a také lokální výskyt přeháněk a nebo bouřek. Vítr zítra zafouká od jihovýchodu rychlostí do 6 metrů za sekundu a bude opět teplo. Nejvyšší denní teploty na horách vystoupají na hodnotu kolem 30 stupňů Celsia. V ostatních částech republiky ještě výše. Budeme je měřit mezi 34 a 39 stupni Celsia. Tolik zprávy v 17 hodin.
0: Signál Rádio.
3: Honzo, díky. A my si kromě muziky vyrazíme za Kudlankami, protože ty mají na našem území vůbec poprvé svoji výstavu. Kde? A další detaily prozradím už brzy. Moje jméno je Lukáš Bláha. Přeju vám bezvadné pondělní pozdní odpoledne.
0: Signál Rádio. To nejlepší z 80. let.

0: Ladíte signál a míříme směr severní Čechy, konkrétně do Chomutova. Důvod je ten, že v tamním zooparku aktuálně probíhá výjimečná a historicky vůbec první výstava kudlanek v České republice. K vidění je přes 50 druhů těchto bezobratlých živočichů, které mají dokonalé maskování. Některé vypadají jako uschlý list, jiné zase jako větvička či květ orchidie. Více nám k tomu poví zoolog Ondřej Vácha.
1: Máme kudlanky v podstatě z celého světa, zejména Afrika, jihovýchodní Asie, Jižní Amerika. Máme i českou kudlanku nábožnou a máme třeba i středomorské druhy. Ne všechny kudlanky, které se zde nachází, jsou dospělé, což znamená, že jim chybí ještě několik svleků, než jim narostou křídla a dosáhnou plné velikosti. Nicméně i ty nejmenší dospělé kudlanky zde můžou měřit něco kolem třeba 1,5 až 2 cm a ty největší dosahují velikosti určitě přes 15 cm.
0: A já dodávám, že v Česku by se v budoucnu mohly objevovat taky další druhy kudlanek. Na jejich šíření má totiž vliv čím dál teplejší klima. I díky tomu zmíněné kudlanky uvidíte v zooparku Chomutov až do srpna. Teď už uslyšíte Tinu Turner. Příjemné odpoledne.

0: Krátce před půl šestou je s vámi Signál Rádio a hned tři zajímavé mezinárodní dny se nám pro 3. srpen sešly v kalendáři vodních melounů, bílého vína a den čištění podlahy. No já myslím, že ten třetí oslavte a ponechte, až nebude takové horko. Nalijte si dvojku a klidně přikusujte meloun pro letní osvěžení a vychutnejte si za pár okamžiků náš hit z Magneťáku a další osmdesátky od Irinkara nebo Pecha Boys.
1: Dobrá zpráva dnešního rána na Signál Rádio. Máte pocit, že svět se řítí do chaosu, všude vládne strach a lidé si jen nadávají? Nenechte se zmást. Stále existuje mnoho příběhů plných laskavosti, naděje a dobrých skutků. A právě ty vám každé všední ráno přinášíme. Dobrá zpráva dnešního rána na Signál Rádio. Zasloužíte si začít den něčím příjemným. Signál Rádio.

Signál Radio. I could stay awake just to hear.

0: To, co slyšíte, je signál, kde jsme si dávali jednu velkou filmovou vzpomínku. Irene Cara a před námi slíbený Magič.
1: Magneťák, signál rádia.
0: Já doufám, že vy za sebou nemáte den, o němž hrála a zpívala následující anglická parta, tedy Smutné pondělí. Tahle píseň se povedla natolik, že jde dokonce o nejprodávanější 12-palcový single všech dob. Vy si říkáte, jak je možné, že 12-palcový, protože singly vždycky vycházely na 7. Není tomu tak, v 70. a posléze 80. letech sem tam se objevil i nějaký ten single, ono ne sem tam, ale poměrně hodně. Pokud chtěl někdo, kdo ten single vydával, aby byl v pořádné kvalitě, tak vlastně se objevil a vyšel na světle světa taky na tomhle velkém původně 12-palcovém singlu. To jsou New Order a Blue Monday.
1: Magneťák, signál rádia.
2: Aneb, co jsme si nahrávali na pásky?

0: Duren Duren jsme po vlnách signálu dopluli až málem k 18. Za 3,5 minuty odbije Honza Navrátil, tím pádem pro vás bude mít souhrn nejzásadnějších dnešních zpráv a pak si zase budeme hrát ty nejlepší osmdesátky v podání Roxette, Lana Richieho nebo Erasure.
1: Signál rádio doprava.
0: Teď ale taky ta správná chvíle se podívat na silnice. Máme nehodu v Praze v Truhlářské ulici, kde se střetly osobní vozidlo s motocyklem. Nehoda a je v Brně u nákladového nádraží pod viaduktem v Holandské ulici, kde došlo ke střetu dvou osobních aut. Ještě jdeme na D10, 6. kilometr na příjezdu ku Praze je předmět na vozovce, tak v těchto místech opatrně a obezřetně i na silnici 35 mezi Hrádkem nad Nisou a Turnovem u Chrastavy 13. kilometr, kde je porouchané vozidlo, tak tam očekávejte zdržení a mějte klidnou cestu.
1: Rozhovor Signál Rádia. Další povídání bude vonět dálkami. Vypravíme se až do Indického oceánu na nádhernou Srí Lanku. Naším průvodcem bude Češka Marcela Priamal, která na tomto ostrově žije a zná ho opravdu zblízka. Poví nám, v čem se život na Srí Lance liší od toho našeho, jací jsou místní lidé, jak bezpečná je tato země pro turisty a které období je nejlepší pro návštěvu. Dozvíme se také, co byste při cestě na Srí Lanku rozhodně neměli vynechat a jaké místní speciality stojí za ochutnání. O tom všem si bude Lucka Sinková povídat s Marcelou Priamal u nás na Signál Rádiu ve středu po 10. hodině. Rozhovor Signál Rádia.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Příjemný podvečer s 18. hodinou, jsou tu další pondělní zprávy. I dnes pokračujeme na vlně veder, zejména na jihovýchodě území překonávají teploty rekordy pro tento den. Vůbec nejtepleji bylo ve Strážnici na Hodonínsku. Ve 14 hodin a 50 minut tu naměřili 39,9 stupně Celsia. Díky tomu byl překonán dosavadní absolutní rekord Moravy a Slezska z roku 2013. Bitcoinová kauza míří k soudu. Žalobkyně z vrchního státního zastupitelství v Olomouci obžalovala čtveřici lidí. Připomeňme, že případ souvisí s darováním kryptoměny s pochybným původem v hodnotě téměř miliardy korun ministerstvu spravedlnosti od dříve odsouzeného drogového dílera Tomáše Jiříkovského. Pro něj žalobkyně žádá 9letý trest a dalších 20 let vězení za provozování darknetového tržiště. Kromě Jiříkovského čelí obžalobě také ex-minister spravedlnosti Pavel Blažek, pro kterého žalobkyně požaduje trest 6,5 roku. Stejný trest pak požaduje také pro ministrova někdejšího náměstka Radomíra Daňhela a pro advokáta Káry Matice navrhuje trest 8 let vězení. Deficit státního rozpočtu v červenci meziročně vzrostl o 8,5 miliardy korun na 176,6 miliardy. Proti předchozímu měsíci klesl o 7 miliard korun. Červencové příjmy posílilo téměř 30 miliard z rozpočtu Evropské unie, což přispělo k dosažení 7-miliardového měsíčního přebytku.
0: Co se děje v regionu?
1: Do systému pražské integrované dopravy přibyly o víkendu oblasti Humpolecka a Pelhřimovska. Díky tomu jsou zavedeny změny na desítkách autobusových linek a současně také vznikla i některá nová rychlá spojení. Hlavní novinkou je spuštění expresní linky číslo 401. Ta za 2 hodiny projede trasu z Prahy přes Loket, Čechtice a Křelovice až do Pelhřimova.
0: Sport.
1: Hokejisté Kladna zahájili další část přípravy na novou extraligovou sezónu. Pod novým trenérským štábem v čele s Radimem Rulíkem vyjeli na led s kompletním kádrem, ale bez legendárního útočníka Jaromíra Jágra. V rolích hvězdných hostů z NHL se s týmem v těchto dnech připravují také golman Daniel Vladař z Filadelfie a stejně tak i Radko Gudas z Floridy.
0: Signál Rádio, počasí.
1: V noci na zítřek bude jasno a teplo, teploty klesnou na 22 až 17 stupňů Celsia, zítřejší den bude s jasnou až polojasnou oblohou, odpoledne ale očekáváme zvětšenou oblačnost a lokální výskyt přehánek a nebo bouřek. Vítr zítra zafouká od jihovýchodu rychlostí do 6 metrů za sekundu a bude opět velmi teplo. Nejvyšší denní teploty zítra naměříme mezi 34 a 39 stupni Celsia. Takové byly zprávy na Signálu v pondělí z 3. srpna. Pokračujeme 80. Honza Navrátil přeje hezký poslech.
0: Signál Rádio.
2: Honza Navrátil odchází, ve studiu s vámi dál zůstává Lukáš Bláha, já ještě musím speciálně pozdravit Milušky, mající dneska svátek, a taky Štefana Margitu, protože tenhle operní pěvec slaví životní jubileum 70. narozeniny. Tak všechno nejlepší vám všem, pěkný pondělní podvečer, no a za chvíli taky výročí právě pro tento den, počkejte si na ně.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Lionel Richie nám doznívá a vy máte ten správný podvečerní signál, protože se teď dozvíte o dnešní historii v kostce. Sestavil jí kolega Jirka Svoboda.
1: Jste se Signál rádiem. Je 3. srpna a v roce 1791 to byl den, kdy byl vydán patent na výrobu hřebíků. Už tady roztáčím kolo našeho stroje času a vydáme se do minulosti i za dalšími událostmi.
2: Signály z minulosti.
1: V tento den byla v roce 1995 do vesmíru vypuštěna první čistě česká družice Magion 4. V roce 1958 vyrazila ponorka Nautilus na svou první cestu přes Atlantický oceán pod povrchem ledu. V roce 1952 skončily olympijské hry v Helsinkách. Získali jsme celkem 13 medailí, z toho 7 zlatých. Manželé Zátopkovi si zlaté odvezli 4. Emil v bězích na 5 a 10 kilometrů a v maratonu, Dana v hodu oštěpem. V roce 1914 byl otevřen panamský průplav. Umělá vodní cesta měří celkem 82 kilometrů, jeho průměrná hloubka je 13 metrů. Loď tudy proplouvá 7 až 8 hodin. A v tento den se v roce 1492 Krištof Kolumbus vydal hledat cestu do Indie a 2 měsíce na to objevil Ameriku.

0: 4 minuty před 6:30 v pondělním podvečerním signál rádiu Black Box Ride on Time a vy buďte na čas připraveni zase zítra ráno po 8 hodině.
1: Ano nebo ne na signál rádiu.
0: Budeme opět hrát tuhle hru, protože k pohodovému létu patří osmdesátky a taky nějaké to čtení. A my ho pro vás máme. Dobrodruh Mikuláš Focko velmi odlehčenou formou ve své knize Mikulášovi nevydařené cestálie popisuje, jak si lze užít cestování. Tahle kniha je vám k dispozici a navíc, aby toho nebylo málo, tak taky hrnek Signál rádia, který se opravdu velmi povedl. On vypadá jako plecháček, ale není z plechu, je hezky z materiálu odolnějšího a tak si nenechte možnost ho získat. A to zase zítra ráno ve hře Ano nebo ne. Tak vám moc držím palce, abyste to byli právě vy.
1: Hrajte s námi každé všední ráno po 8 hodině. Ano nebo ne na Signál rádiu. Madonna, Michael Jackson, Elton John, ABBA, Phil Collins, Queen, Pet Shop Boys, Whitney Houston, Depeche Mode a další hvězdy 80. let se zabydleli na Signál rádiu. Pozvěte je z našeho éteru k sobě domů a vraťte se s nimi do mládí. Poslouchejte Signál rádio, to nejlepší z 80. let. To nejlepší z 80. let. Signál rádio posloucháte online na signalradio.cz.

0: Posloucháte signál Norčí háči za námi a ze severu Evropy pojďme zpátky do naší vlasti, konkrétně do spleti labirintu zámku Loučeň. Zabloudí tam totiž sám král a detaily o tom ví kolega Luboš Dvořák.
1: Ačkoliv je zámek Loučeň u Nymburka historicky spjat s osvíceným rodem Turndaxisů, tak na srpen správa soukromého sídla připravuje program jiného historického ražení. Taxisové stáli u zrodu poštovního systému, cukrovarnictví, rozmachu automobilismu a fotbalu. Taxisů příkop dodnes děsí žokeje v Pardubicích. Proti proudu času se Loučeň vydá programově do 5. století našeho věku, kdy na Germány se z východu tlačili Slované a na západě se mydlili s králem Artušem. Zámecký park s labirinty se promění v dějiště příběhu o bajném králi, Merlinovi, Lancelotovi, Morgane a dalších. Program je určený především rodinám s dětmi. Návštěvníci nebudou pouze sledovat připravené scénky, ale sami se zapojí do děje. Děti se stanou pomocníky krále Artuše a jeho družiny. Budou plnit úkoly v zámeckém parku a pomáhat při záchraně Kamletu před čarodejnicí. Rytíře kulatého stolu budou návštěvníci potkávat od 4. srpna do konce prázdnin. Z Loučeně se loučí Luboš Dvořák.

0: Signál Rádio. Signál Rádio.
1: Na hodinách přesně 19, parádní podvečer vám od Mix Pultu stále přeje Lukáš Bláha. A já zanedlouho povím, proč by si všichni milovníci hradu a zámku měli zakroužkovat datum 30. srpna. Nejdřív ale 80. Gloria Gaynor a teď volají Ameriku Hello.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

Hráli jsme si Glory Gainer, pondělní podvečerní signál se line k vašim uším. A pakliže už spřádáte plány, co během tohoto měsíce podniknete za rodinný výlet, jeden byste v rámci úspor mohli uskutečnit během neděle 30. srpna, i proto, že dětičky pak mají v pondělí ještě den volna z letošních prázdnin, ale hlavně Národní památkový ústav pustí předposlední srpnový den lidi bez placení na většinu ze své stovky objektů vedle hradu a zámku, též do klášterů, zahrad nebo technických památek. Podmínkou je si dopředu zamluvit na internetu místo u pokladny se vstupenek nedočkáte. Přičemž nápad pustit lidi do státních institucí zdarma není nový. Od dubna do června měla 8 takových muzeí a galerií jednu neděli v měsíci volný vstup do stálých expozic a výsledek stál za to, návštěvnost 5 největších zapojených muzeí se podle ministerstva zhruba zdvojnásobila. Tak raději pospěšte s případnou rezervací.

0: 4 minuty chybí do půl osmé, pouštěli jsme si Jezu Dongo a ani vy neodcházejte od éteru Signál Rádia, protože zazní další osmdesátky reprezentující Dusty Springfield nebo Phil Collins, ale hlavně někdo z vás jako tradičně dostane možnost ovlivnit náš playlist a někoho tím případně potěšit, i kdyby to mělo být sebe. Proto mějte nachystané číslo 910 260 910, jakmile se ozve výzva. Krásný podvečer.
1: Praha skrývá mnoho tajemství, ale jen málo kdo zná jejich příběhy. Připojte se k nám a odhalte známé i neznámé stránky našeho hlavního města. Zapomeňte na nudné turistické průvodce a vydejte se na neuvěřitelnou cestu, během které navštívíte tajuplná místa, poznáte legendy a uslyšíte poutavé příběhy, které skrývá stověžatá Praha. Provede vás spisovatel, fotograf a novinář David Černý. Zažijte naši metropoli z jiné perspektivy v pořadu Miluju Prahu s Davidem Černým na Signál Rádiu.
2: Signál Rádio. Posloucháte online na signálradio.cz.

Signály pro radost. Právě teď můžete někoho potěšit hezkým vzkazem. Volejte studio Signál Rádia 910 260 910. Udělejte někomu krásnější den.

0: Hezký pondělní podvečer vám ve vysílání signálu přála i Dusty Springfield i In Private, no a privátní pro sebe teď bude mít vysílací čas i někdo z vás.
1: Signály pro radost. Udělejte někomu krásnější den.
0: Protože na linku 910 260 910 se dovolal Pavel. Ahoj Pavle.
2: Ahoj všem posluchačům signálu.
0: Jak trávíš parné pondělí?
2: No, tak sice naštěstí už po práci, ale teda jak se dá přežít nějak tak v bytě ve 29 stupních, no.
0: No, to není úplně potěšující, to je pravda. Je fakt, že údajně, tedy nevím, jestli už je to potvrzené, já se tomu ještě budu věnovat v příští hodině, dnes bylo na území Moravy a Slezska naměřeno historicky nejvyšší číslo, 39,9 stupně, skoro 40.
2: No, to není příliš radostný teda.
0: Takže samozřejmě, vzhledem k tomu, že ty voláš z Brna, tak je to dost blízko někde. Tuším, že to tam padlo někde. Nebylo to daleko. Ale o tom až v příští hodině. Povídej, co ty by si rád slyšel a komu to pošleme.
2: Takže budeme hrát Mackyho Žbirku a Možno se ti zdá. A bude to pro všechny posluchače signálu, pro všechny fanoušky Mackyho Žbirky. Samozřejmě i pro mě. A
0: sobecky? Nesobecky teda?
2: A konec konců i pro tebe, pro vás všechny na signálu.
0: No moc děkujeme, Pavle, tak doufám, že tě to aspoň ochladí, tato písnička za malou chvíli. Máš nějaký tip na to, jak se vlastně v tomhle vedru schladit?
2: Nějaký extra asi moc ne, teda kromě toho pitného režimu a jak to nevětrat zbytečně, když je venku víc stupňů, než v té místnosti doma.
0: Ano, jenom v noci, tak od 1 hodiny se dá, pak do 5 do rána, pak zase člověk si tam musí nastavit budík, no, jinak
2: no,
0: to nejde.
2: To je pravda.
0: No tak jo, tak Mackyho Žbirka vzpomínkově ti letí, Pavle, měj se krásně a hlavně ať to ve zdraví přežiješ všechno.
2: Jo.
0: Měj se nádherně, ahoj.
2: Taky.
1: Signály pro radost. Každý všední den na Signál rádiu.

0: Signál Rádio.
1: Máme pár vteřin před 8 hodinou, Lukáš Blaha vám tak se teru přeje pondělní, krásný už večer a o tom, jak čas opravdu letí, svědčí fakt, že je to přesně 55 let, kdy založil Paul McCartney skupinu, nikoliv ovšem Beatles, ale tu druhou po brouchcích, tedy Wings. My se brzy rozletíme za dalšími zajímavostmi z muziky pro 3. srpen, než se tak stane, dáme si v rámci 80. léta Roda Stewarta nebo Belindu Carlisle.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Nahrával nám americký zpěvák a skladatel jménem Terence Trent D'Arby. To, co slyšíte, je všední večerní signál a jeho nedílnou součástí je vždycky výlet do minulosti muziky pro aktuální datum. Nejinak tomu bude i dnes.
1: Signály hudební minulosti. Signály hudební minulosti.
0: Pro začátek se tentokrát zaměříme na 3. srpnový den přesně před 30 lety. To zahájilo španělské duo postarších pěvců Los del Rio, v překladu Ti z řeky, neskutečnou 14-týdenní jízdu v čele amerického singlového žebříčku s Makarenou. Nahrávka, kterou si po všech koutech planety zakoupilo 11 milionů posluchačů, byla hudební stanicí VH1 zařazena na číslo 1 takzvaných One Hit Wonder, tedy zázraků jednoho hitu všech dob. Tak schválně, kdo z vás ještě pamatuje ty taneční kreace?

Na druhé zastávce je třeba obdivně zatleskat Brianu Mayovi. 3. srpna 2001 odevzdal kytarista Queenu svou doktorandskou práci z astronomie. 36 roků poté, co ji opustil, aby se připojil ke kapele. May nedávno prováděl pozorovací výzkum na španělském ostrově Tenerife, kde studoval vznik zvědokruhových prachových mračen.

Krám zavíráme s královnou Popu. V letopočtu 2010 uvedla na trh svou řadu oblečení, bot, šperků a kabelek pojmenovanou podle svého velkého hitu Material Girl. Ta mířila k dospívajícím dívkám a částečně byla založena na Madonnině vzhledu v běhu času. S projektem zpěvačce pomáhala tehdy 13-letá dcera Lourdes.

0: 5 minut nás dělí od 8:30, jste s Večerem na Signál rádiu, vraťme se ale ještě do chvíle, kdy hodiny ukazovaly 14:50, v tu dobu totiž dnes meteorologická stanice ve Strážnici na Hodonínsku naměřila 39,9 stupně Celsia, což je nové maximum pro území Moravy a Slezska. Je možné, že nevydrží moc dlouho, protože teploty budou atakovat 40 i v následujících dvou dnech. Ve středu už ale má přibýt mraku a vedra postupně ukončí přehánky a bouřky. To je, myslím, vítaná úleva. A vám přijdou vhod jistě i 80, než se budu loučit, Cher či Král popu. Dobrý večer.
1: Na Signál rádiu pro vás máme bleskovou soutěž.
2: Ano nebo ne?
1: Každé všední ráno dostanete kvízovou otázku, na kterou můžete odpovědět pouze slovem ano nebo ne.
2: Jediné správné slovo vás dělí od lákavé víry.
3: Tentokrát pro vás máme hned dva dárky na jednou. Knihu Mikulášovi nevydařené cestálie, která je skvělým prázdninovým čtením. Popisuje dobrodružnou cestu na Dálný východ. Je postavená na ironii a humoru a díky neobvyklým zážitkům a nehodám poznáte odlehčenou formou i méně známé kouty světa. A ke knize vám navíc přidáme i náš tolik žádaný rádiový hrneček.
1: Jste připraveni odpovědět správně? Ano nebo ne?
2: Hrajte s námi každé všední ráno po 8 hodině.
1: Ano nebo ne na Signál rádiu.
4: Signál rádiu posloucháte online
2: na signálradio.cz.

Krásná vzpomínka na Shinetou Connor a dobrá zpráva patří u nás na signálu nejen ránu, ale i teď dorazila z kanadského Toronto. První test na tamní Masters zvládla Karolína Plíšková, když na úvod si poradila s bojovnou Ukrajinkou Alexandrou Olínikovovou. Ve druhém kole však na bývalou tenisovou světovou jedničku čeká vítězka letošního French Open Ruska Mirja Andrejevová, takže těžká práce. Vy se určitě zítra v našem ranním vysílání dočkáte dalšího kola hry, ano nebo ne. Tento týden soutěžíme o knihu Mikulášovi nevydářené cestálie a navíc hrníček s logem Signál Rádia, ze kterého vám bude káva obzvlášť chutnat. Stejně jako další osmdesátky, ale to už beze mě, bez mluveného slova, třeba Richard Miller z Paňa, anebo právě teď Supertramp. Zapršíme si trošku na ochlazení a já se na vás budu moc těšit zase zítra odpoledne úderem čtvrté. Do té doby se mějte moc dobře a zítra v éteru

Dostali jste se do míst, kde nelze naladit signál rádio? Nevadí. O vaší oblíbenou hudbu 80. let nepřijdete. Stačí mít v mobilu aplikaci Signál Radio, kterou si zdarma stáhnete z Google Play nebo App Store. To nejlepší z 80. vám tak budeme hrát kdekoliv na světě. Signál Radio. To nejlepší z 80. let.

nejlepší probuzení do nového dne. To je Ráno na Signál Rádiu. Čerstvé zprávy, aktuální informace, zajímavosti z domova i ze světa nebo sport. Poradíme, co si vzít na sebe, aby vás nepřekvapilo počasí. Víme, jak to jezdí na silnicích. A nechybí ani pravidelné soutěže. A to všechno doplňuje hudba, která vás zaručeně vytáhne z postele. Uvařte si kafe, zapněte rádio a my se postaráme, abyste do nového dne vstoupili s dobrou náladou a přehledem o aktuálním dění. Hudba, která nestárne a informace, které potřebujete. To je Ráno na Signál Rádiu. Vstávejte s námi. Signál Rádio posloucháte online na signálradio.cz.

Madonna, Michael Jackson, Elton John, ABBA, Phil Collins, Queen, Pet Shop Boys, Whitney Houston, Depeche Mode a další hvězdy 80. let se zabydlely na Signál Rádiu. Pozvěte je z našeho éteru k sobě domů a vraťte se s nimi do mládí. Poslouchejte Signál Rádio, to nejlepší z 80. let. To nejlepší z 80. let. Signál Rádio posloucháte online na signálradio.cz.

Praha skrývá mnoho tajemství, ale jen málo kdo zná jejich příběhy. Připojte se k nám a odhalte známé i neznámé stránky našeho hlavního města. Zapomeňte na nudné turistické průvodce a vydejte se na neuvěřitelnou cestu, během které navštívíte tajuplná místa, poznáte legendy a uslyšíte poutavé příběhy, které skrývá stověžatá Praha. Provede vás spisovatel, fotograf a novinář David Černý. Zažijte naši metropoli z jiné perspektivy v pořadu Miluju Prahu s Davidem Černým na Signál Rádiu. Signál Rádiu.

Signál Rádio hraje osmdesátky. Signál Rádio. Signál Rádio. To nejlepší z osmdesátek.

0: ale jen málo kdo zná jejich příběhy. Připojte se k nám a odhalte známé i neznámé stránky našeho hlavního města. Zapomeňte na nudné turistické průvodce a vydejte se na neuvěřitelnou cestu, během které navštívíte tajuplná místa, poznáte legendy a uslyšíte poutavé příběhy, které skrývá stověžatá Praha. Provede vás spisovatel, fotograf a novinář David Černý. Zažijte naši metropoli z jiné perspektivy v pořadu Miluju Prahu s Davidem Černým na Signál Rádiu.
1: Signál Rádio. Posloucháte online na signálradio.cz.

vždycky začal žít až z večera. Jak kýčovitej hit. Představ si to.